pracovat a necháme čas kolem.

Hoří lesa, hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, hlavně si moc dobře. Hasiči to stejně přejedou.

0: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
1: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
0: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
1: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
0: Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace, jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalas Praha, tahitské léto, zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Evropa vyrábí stále více šetrné elektřiny. V prvním čtvrtletí pocházelo z obnovitelných zdrojů už téměř 46% elektřiny vyrobené v Evropské unii. Podíl zelené energie tak meziročně opět vzrostl. Lídrem je Dánsko, které většinu elektřiny vyrábí právě z obnovitelných zdrojů. Na opačném konci žebříčku skončilo Česko, které je v Evropské unii poslední. Ebola v Kongu dál nabírá na síle, počet potvrzených případů už překročil 1400 a nemoci podlehlo nejméně 440 lidí. Epidemie se během 7 týdnů rozšířila do 3 provincií na severovýchodě země. Úřady se navíc obávají, že nákaza pronikne i do dalších oblastí a za hranice státu. Pro variantu viru, která epidemii způsobila, zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Američané jsou v 8. finále světového šampionátu. Domácí výběr porazil Bosnu a Hercegovinu 2-0 a postoupil mezi 16 nejlepších týmů. Spojené státy vyhrály zápas play-off mistrovství světa teprve podruhé ve své historii. Do další fáze turnaje tak postoupily všechny 3 pořadatelské země USA, Kanada i Mexiko. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Smetanovy sady v Jihlavě se lidem po revitalizaci znovu otevřely. V parku přibylo 14 stromů i více kmenných dřevin. Doplnili je keře, trvalky, růže i cibuloviny. Návštěvníci už mohou využívat nové lavičky, odpadkové koše, pítko, stojany se sáčky na psí exkrementy i informační tabule. Jedna prosba ale platí pro všechny. Na nové trávníky zatím nevstupovat. Práce vyšly na 19 milionů korun. Na Vysočině dnes bude převažovat oblačná obloha. Kolem poledne a odpoledne se mohou vytvořit lokálně slabší přehánky, pak oblačnost bude ubývat na skoro jasno a teploty do 25.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: Hit Rádio. Snídaně šampionů.
10: Dobré ráno, krásné ráno. S vámi tady Lea a David, startujeme další den společně na Hit Rádiu, čtvrteční snídaně šampionů s datem 2. července. Tak jestli už máte kafe v ruce, gratulace veliká, jste oficiálně připraveni fungovat. A jestli ho ještě nemáte, tak držíme palce, protože dnešní ráno bude možná trošku na vlastní pohon. Čeká vás dobrá nálada, vaše oblíbená muzika, trošku smíchu a taky my dva, kteří se budeme snažit probudit nejen vás, ale občas i sami sebe. It's my life, Bon Jovi, a startujeme právě teď. Hezké ráno.
5: Hit Rádio Vysočina.

díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátím.

0: Poetika, zkouším žít. 6 hodin, 10 minutek, aktuální čas, posloucháte Hit Radio, čtvrteční snídaní šampionů. Hezké dobré ráno vám přeje Lea a David. No a my se hned takhle z rána společně mrkneme na fotbal a schválně, co si o tom myslíte. Protože Argentina zakázala vstup na mistrovství světa ve fotbale 13 tisícům mužů, kteří neplatí alimenty.
1: No tak prostě zákon, když... Pokud ty nestačí, musí šáhnout na to, co muži opravdu mají rádi, na čem jim záleží.
0: Je to tak, prý pokud se neumí postarat o své závazky a nemají prostě na šampionátu absolutně co dělat, já si myslím, že je to správně, protože jak jim nejvíce ublížit? Tím, co mají rádi a tím, co milují.
1: Přesně tak,
0: co
1: prostě šáneš jim na fotbal.
0: Přesně tak, fotbal je výsada, ne lidské právo, takže pokud mají na pivo letenku, ale jejich dítě nemá kroužky, no, tak prostě zakázat fotbal, takhle to tam funguje. Takže dámy, kolikrát jste třeba slyšeli výmluvu, teď nemám, pošlu ti to příští měsíc, a pak jste ho viděli na fotkách z drahé chaty, nebo s novým autem, nebo někde na dovči. Dejte klidně vědět a my vám k tomu budeme hrát skvělou muziku. Bob Sinclair, ale ještě teď Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Hezké dobré ráno.

0: Krásné dobré ráno, takhle chutná léto ze čtvrteční snídaně šampionu, typický letní song, opalovačky, koupačky, slíkačky, Bob Sinclair. Ale my se pojďme podívat, čím je dnešní den výjimečný. Dnes totiž slaví svátek, pozor na video, všichni emzáci, ufouni, E.T., no, Michal David, Marťani a ta neskutečně otravná zelená potvora z toho internetového obchodu, protože dnes je světový den UFO.
1: Aha, no. Tak já k tomu nemám co říct, protože jsem ještě žádný neviděl.
0: Já teda taky ne, kromě toho E.T. volá domů. Každopádně, jestli nějakého znáte, tak mu koukejte dneska potřást chapadlem, tykadlem, žlázou, nebo prostě nějakým výčnělkem, kterým se dá potřást. A nás by zajímalo, jestli naši posluchači věří, jestli jsme ve vesmíru sami, anebo ne.
1: Schválně nám dejte vědět.
0: 777-937-777, co si myslíš ty?
1: No já si myslím, že jsme sami.
0: Jo? Já tak
1: nebo aspoň to doufám, teda popravdě.
0: Hele, to se dozvíme, uvidíme, jak jsou na tom naši posluchači. Teď se mrkneme na cesty.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Co se tady děje?
3: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Semifinále s Nebebex ligy amerického fotbalu v Jihlavě. Přijď podpořit Vysočinu Gladiators v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Přerovu Mamuts. Semifinále se hraje v pondělí 6.7. od 16 hodin na Stoupách. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na Sporty TV. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
10: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny. Hit Radio.
11: Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
12: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Pozor na aktuální nehodu na Havlíčkobrodsku. Na příjezdu do Lípy od Kochánova bouralo osobní auto. Projíždí se tam kyvadlově, dávejte pozor. Šťastnou cestu a za volantem mějte pohodu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Vysočina.

0: čtvrteční snídaně šampionu, hezké dobré ráno a taky ten správný čas dát si ranní update právě teď.
1: Ranní update. Ve Wimbledonu bude dnes o postup do třetího kola bojovat 5 českých tenistů. Na kurtech All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíčková. Čeští fanoušci tak budou mít v Londýně opět velmi početné zastoupení. V Biláně ukradli z luxusní restaurace vína za téměř 7 milionů korun. Dvojice zlodějů převlečená za stavební dělníky vtrhla do podniku a během necelých 3 minut odnesla 19 lahví vzácného burgundského vína. Policie teď pátrá po pachateli i cenném lupu. Jubilejní 60. ročník filmového festivalu v Karlových Varech odstartuje velkolepá dronová show. Festival láká i na širší červený koberec před hotelem Thermal. Ceny vstupenek zůstávají stejné jako loni. Jednorázový vstup na film vyjde na 140 korun.
0: A taky tam přijede jedna z hlavních hvězd.
2: No tak to mě zajímá.
0: Moje maličkost.
2: Nekecej.
0: Já tam jedu poprvý zpívat, což je vlastně skvělý, krásná příležitost, ale taky se projdu pomole na jedné z největších přehlídek, která bude v neděli od 17 hodin a já, která nenosí podpatky a která má ženské tvary, jdu módní přehlídku.
2: No tak jestli doteď nebyl důvod tam vyrazit, tak teď už určitě je.
0: Tohle bude nezapomenutelné. Hezké ráno.

0: Činnasky, selhání, posloucháte Hit Radio, hezké dobré ráno, léto v plném proudu. Většina z nás v režimu offline, užívání si prázdnin, dovolených. Tak co byste, kamarádi, řekli tomu, že byste s námi lovili moderní bobříky? Davide, pamatuješ třeba, jak se na táborech lovili bobříky hladu, mlčení a tak dále?
1: No jasná věc, tak jsem právě zvědavej, co moderního máme pro naše posluchače teď my.
0: No totiž dneska frčí úplně jiné zkoušky sebeovládání. Zkusit si třeba offline bobříka. Mm-hmm. Nebo bobříka pomalého hladu, to znamená týden bez fast foodu, žádný hranolky, žádný hambáče, křidýlka a podobně. A nebo třeba co bobřík bez mobilu.
1: To jsou teda náročnější bobříky, než si je teda pamatuju z dětství.
0: Tam to bylo jednoduchý, že? Já bych třeba se to strašně ráda naučila a chtěla bych mít bobříka bez sociálních sítí.
1: Tak schválně, můžeš si dát výzvu pro příští týden.
0: Dám si takovou challenge, to si pak povíme. A jakýho bobříka byste si dali vy, popřemýšlejte, klidně nám o tom dejte vědět. My se mrkneme na cesty a dáme si další skvělou muziku. Hezké dobré ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň. Daj fuku! Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
6: Jsme mladí
7: a neklidní.
6: Jdeme na to!
8: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
9: Piráti, jdeme! Ahoj!
10: Kdo si hraje nezlobí, ne?
11: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
12: Každou neděli dopoledne na Nově.
13: A poprvé v Příbrami.
14: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert Senoritas Strings dámského smyčcového kvarteta. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí.
15: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
17: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě.
18: Na jednom místě.
17: Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.
19: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na Vysočině máme aktuálně hlášenou nehodu na Havlíčkobrodsku. Na příjezdu do Lípy od Kochánova bouralo osobní auto. Projedete tam kyvadlově. Šťastnou cestu všem.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Čtvrteční snídaně šampionů s vámi Lea s Davidem. Co byste řekli, kamarádi, takové příjemné, osvobozující terapii venkem? Protože přesně tohle tady pro vás teď máme. Naše Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoorové vybavení for camping vyhlásili a naordinovali vám všem takzvanou terapii venkem, vy už to určitě znáte. Tak my po vás chceme, abyste nám psali takové ty vzpomínky na dobu, kdy jste chodili rádi ven, kdy jste něco prožili, zažili. A tenhle týden chceme po vás historky na téma nejlepší výlet bacha v nejhorším počasí, jo? Což jsou takové ty vzpomínky, které vám nikdy nikdo nevezme. A ty nám píšete na web hitradio.cz stejně tak, jako to udělala Lenka. A dnešní příběh zní: zdolání nejvyššího vrcholu západních Tater Bystré. Výlet prověřil naši připravenost i vztah. Vystřídalo se tam čtveroročních období, léto na vrcholu vystřídala sněhová vánice, vánici větrná bouře s vysokými srážkami, které rozvodnily neškodný potůček. Ten jsme překonali polonazí za pomoci hozených trekových holí jednoho Slováka, ať nás nestrhne proud a jednoho Poláka. To se nám, koukám, i rýmuje. Vrátit se na vrchol nepřipadalo v úvahu, naštěstí běžně potok rozvodněný nebývá, kameny neklouzaly, pocitově mi ledová voda rvala nechty, kůži zaživa. Po překonání euforie, objímání, moře lásky a vděčnosti, až z toho i pršet přestalo a za zhruba 15 minut našeho odpočinku a pikniku nás dohnal jiný pár. Jejich způsob překonání ledové vody byl epický, svoji partnerku přenesl pán v náručí a obětoval se i s oblečením. Na můj významný pohled o důkazu hrdinství a nehynoucí lásky mi manžel sdělil, že dolů to mají ještě 8 kilometrů a budu mu muset příští 14 dní utírat sople a vařit čaj, že bych o to nestála. Tak přesně takovýhle příběh nám poslala posluchačka Lenka, tak Leni budeme držet palce, protože my vylosujeme zítra někoho z vás a ten dotyčný dostane voucher v hodnotě 7000 korun na for camping na nákup produktů značky Saleva. Tak to se vyplatí, ne? Tak nám pište vaše příběhy, kdo to ještě neudělal, máte jedinečnou možnost www.hitradio.cz a těšíme se na ty vaše historky.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší for camping. Vybavte se na všechny cesty na 4

0: První společná hodinka za námi, další před námi, mrkneme na zprávy a pokračujeme. Hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce. Město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.

0: šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Schodek rozpočtu se dál prohlubuje. Na konci června dosáhl deficit státního rozpočtu 183 miliard korun. To je čtvrtý nejhorší červnový výsledek od vzniku České republiky. Loni byl schodek ve stejnou dobu o zhruba 30 miliard nižší. Státu sice rostly příjmy, výdaje ale stoupaly ještě rychleji. Bouřky napáchaly škody po celém Česku, silný vítr lámal stromy, zatopil některé ulice a komplikoval železniční dopravu. Bez elektřiny se dočasně ocitly desítky tisíc domácností. Odpoledne byly nejnebezpečnější bouřky v Beskydech, na severní Moravě a ve Slezsku. V nemocnici navíc zůstává 5 dětí a 1 dospělý, které na Táboře zasáhl blesk. Dovolená autem letos vyjde dráž, miliony Čechů po začátku prázdnin vyrážejí k moři, nejčastěji do Chorvatska a Itálie. Řidiči ale musí počítat s vyššími cenami pohonných hmot. Za zdražením stojí konflikt mezi Spojenými státy a Íránem, který ovlivnil ceny ropy na světových trzích. Cesta na jih Evropy tak letos může rodinné rozpočty zatížit víc než v minulých letech. Například v Chorvatsku je nafta o 6 korun dražší. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Památky UNESCO na Vysočině budou více vidět. Kraj Vysočina ve spolupráci s dalšími představuje turistický produkt Vysočina UNESCO Triangle. Cílem je propojit 3 památky UNESCO v Třebíči, Telči a Žďáru nad Sázavou a nabídnout návštěvníkům inspiraci na pobyt plný historie, kultury, přírody a zážitků. Všechna 3 města jsou propojená také cyklistickým okruhem. Tropické dny jsou prozatím za námi, dnes na Vysočině v maximech naměříme 22 až 25 stupňů a i když bude zpočátku převažovat oblačná obloha a objevit se může i přeháňka, odpoledne by mělo být polojasno.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.

práce, někdo si právě užívá ten krásný pocit, že vlastně nemusí vůbec do školy, což je skvělý. Tak ať už máte před sebou pracovní den, výlet nebo jen takové to pomalejší letní ráno, tak my jsme rádi, že ho trávíte s námi. S vámi Lea a David. No a máme pro vás porci skvělé muziky, letní pohody, dobré nálady a taky na někoho z vás čeká rychlá pětka. Teď už Jonas Blue, Jack a Rise. Hezké ráno. Hit Radio Vysočina.

0: play Little Sims, Burna Boy, We Pray. Tohle se hodně povedlo, to máme rádi. Vy to rádi posloucháte, s vámi Hit Radio, snídaně šampionů. Hezké, dobré ráno. A společně teď vyrazíme do St. Louis. Prosím vás, v St. Louis se totiž zbouřili vězni, protože nebyli spokojeni s kvalitou přístupu k Wi-Fi a nedostatečným časem mimo cely.
1: Já jsem byl v šoku, že vůbec mají vězni přístup na internet.
0: Teda. Že jo? Já si taky říkám, pane bože, jako jak se ta doba mění, protože dřív se ve vězení bojovalo o cigarety nebo o to, kdo má třeba delší vycházku na dvoře.
1: A dneska si vězni budou vybírat vězení podle toho, jak tam je rychle internet. To jsme to dotáhli.
0: Dneska je to právě o tom stabilním signálu, která je drží v klidu při smyslech, že jo? Je to bizární, ale vlastně možná na druhou stranu bychom to mohli trošku pochopit, protože zkusme si my doma vypnout Wi-Fi na 23 hodin a uvidíme, jak rychle se náš partner, partnerka, my sami začneme bouřit, že jo?
1: Lepší být za mřížema s internetem asi.
0: Pojďme radši k muzice. Tady nám to všechno perfektně šlape. Rag & Bone Man anebo Dua Lipa Houdini právě teď. Hezké čtvrteční ráno.

0: Posloucháte čtvrteční snídaní šampionů s vámi Lea. A představte si, že světem se šíří nový trend a jmenuje se bromance. Což vlastně znamená, že i striktně heterosexuální muži tráví čas raději se svým chlapským parťákem než s partnerkou. U nás holek je to asi normální, takový běžný, že jo, my jsme takový prostě holčičí, ale jak tak koukám, tak bromance asi letí a frčí, je to nový trend. Přátelský vztah s mužem je údajně naplňuje a žádné ženy, nebo nedej bože, dlouhodobé vztahy s ženami nechtějí a nepotřebují. Zajímavý. Podle mě to budou hlavně takoví ti, kteří pořád ještě bydlí u maminky, co?
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
7: Orea Resort 9 Skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Chcete pracovat pro stabilní hotelovou síť? Staňte se součástí Orea Hotels and Resorts. Právě hledáme kulinary šéfa, kuchaře, číšníky, servírky a další pozice. Více na orea.jobs.cz.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila, to dobré začíná u nás.
9: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Pozor, stále dávejte na Havlíčko-Brodskou kvůli nehodě na příjezdu do Lípy od Kochánova. Bouralo tam osobní auto. Raději tam proto uberte plyn. Šťastnou cestu a za volantem mějte pohodu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.

0: Luis Capaldi, Survive, čtvrteční snídaně šampionů, Hit Radio s vámi, hezké dobré ráno. Ještě předtím, než si dáme rychlou pětku, kam můžete psát, chci soutěžit, je tady ranní update s Davidem.
1: Ranní update. Naomi Osaka na Wimbledonu zaujala ještě dřív, než odehrála první míček. Japonská tenistka dorazila na kurt v bílém kimonu, kterým zároveň splnila přísný wimbledonský dress code a vzdala hold své kultuře. Její nástup okamžitě vzbudil velkou pozornost fanoušků i médií. Stát letos vybral na daních zhruba 790 miliard korun, meziročně o 5% více. Největším zdrojem příjmu zůstává DPH, které zaznamenalo i největší nárůst v absolutní částce. Přesně před 47 lety představila společnost Sony první Walkman a změnila způsob, jakým lidé poslouchají hudbu. Přenosný přehrávač měl dva sluchátkové výstupy, takže mohli poslouchat dva lidé najednou. Sony přitom původně očekávalo prodej jen 5000 kusů měsíčně, skutečný zájem byl ale 10x vyšší.
0: To je tak nádherná vzpomínka na Walkmany. A když se zeptám svého 15letého syna Niky, víš, co je to Walkman, tak mi tenkrát odpověděl: mami, to je nějaký chodící muž.
2: Jo, ten to takhle překládal. No, zajímavostí je, že když my jsme byli malí a poslouchali jsme právě z Walkmanu nebo z Discmanu,
0: ano,
2: tak to byla úplná euforie. Člověk furt poslouchal ty stejný písnička nebo hrálo se to. A dneska si můžeš vlastně pustit jakoukoliv hudbu světa chceš a už to prostě není takový.
0: Je to tak, mělo to svoje kouzlo, takže já dneska poprosím asi strejdu Google, aby mi našel nějaký bazar, kde si koupím Walkmana.
2: 47 let.
0: Rychlá pětka, chci soutěžit, pište právě teď. Dva vstupeny na Colors čekají na někoho z vás.

0: Dan Barta on my head, hezké dobré ráno, 3 minutky po 7:30. Je to rychlá pětka a my jdeme soutěžit. Rychlá pětka. Na telefonu máme posluchačku Moniku, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Moni, odkud voláme?
1: Momentálně z Ostravy.
0: Prosím tě, stlum si nás tam trošku, ať tě dobře slyšíme. Máme tě s takovou ozvěnou.
1: Jo, už.
0: Teď to bude důležitý při těch odpovědích, protože my tady pro někoho z vás, možná to budeš právě ty, máme 2 4denní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Tak jsi připravená, jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Tak jo.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Řekni aspoň jedno zvíře, které žije v Austrálii.
1: Žirafa? Koala?
0: Tak, žirafa, koala, Davide, rozhodni. Co uznáme?
3: To asi uznám klidně.
0: Jo, dobře, tak jo. Pokračujeme dál.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Při kolika stupních vaří voda?
1: 100 stupňů?
0: Ano, výborně, pokračujeme.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaká řeka protéká Egyptem?
1: Nil?
0: Ano, výborně.
1: Super.
0: Skvělý, pokračujem.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaká barva je na semaforu pro stůj?
1: Červená.
0: Výborně. A poslední otázka. Moniko, které zvíře nemá chobot?
1: Třeba pes.
0: Je to
1: jo,
0: tvoje. Ty tam máš nějaký fanklub, viď?
1: Ano, pracovní.
0: No tak chceme slyšet tu radost, 2 4denní vstupenky.
1: Chceme slyšet radost.
0: S kým vyrazíš?
1: Syna
0: vezmeš. Samozřejmě. Na Colors of Ostrava od Allegro, což je nejznámější nákupní platforma v Polsku.
1: Uh-huh.
0: No tak máme radost, tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam ty vstupenky poslat.
1: A moc děkuju.
0: No není zač, ty jsi byla skvělá, my děkujeme tobě.
1: Děkujem.
0: Měj si krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: Přátelé, nevojte, zítra budeme pro někoho z vás mít další 2 4denní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Tak buďte s námi.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
4: Allegro tě přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Posloucháte Snídaní šampionů, s vámi Lea a David. Hezké dobré ráno. Máme tady příběh, který napsal sám život. Možná citlivější povahy si teď zacpou uši, ty nejcitlivější pak už možná na furt. Protože co se nestalo, jo? V Arkansasu vytáhli klukovi z ucha 10-centimetrovou stonožku.
1: Pane,
0: to nechcete. Prostě mu tam lezl, když spal. A já myslím, že si dneska půjdu koupit asi nějaké klapky na uši, na nos a vůbec na všechny důležité otvory, protože mě opravdu čeká za 14 dní spaní pod širákem na 2 dny. Tak se docela bojím, co mi tam
1: bude. Jsem zvědavý, co vytáhnou z tebe teda.
0: Radši nebudem komentovat.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: tisku levně CZ.
11: Náplně hned.
2: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Opatrnost i trpělivost to chce na trase z Humpolce na Pelhřimov. Před omezením u Komorovic se v obou směrech tvoří kolony. Ve směru na Humpolec se můžete zdržet až 20 minut.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: 7 hodin 51 minut a na světě je další malý velký genius. Belgický chlapec totiž dokončil už v 8 letech. Slyšíte správně, v 8 letech střední školu, někomu z nás to trvá třeba do 25, co si budem do 30, a po prázdninách nastoupí na univerzitu. Chápeš to, Davide? V 8 letech dokončit střední?
1: No, nedokážu si to dost dobře představit, když si vzpomenu na sebe v 8 letech, tak to ještě teda určitě na střední nebylo. Každopádně podle mě ta střední škola je spíš o tom najít si kamarády na celý život. A jestli on je to, to má celý takhle v takovém zrychleném režimu, nevím, jestli to je úplně dobře.
0: Co bude dělat potom v pubertě? To už bude myslet na důchod asi. Každopádně jmenuje se Laurent a má podle rodičů IQ 145 a střední školu stihl za 2 roky. A dokonce chlapec se navíc vyjádřil, že jeho oblíbeným předmětem byla matematika.
1: Zajímavý. Tak no. Podle rodičů mám, ale já teda taky mnohem vyšší IQ, než ve skutečnosti mám. Takže tady z tu hodnotu bych úplně nebral vážně. 145.
0: Já znám jenom takový to, jak se říká, máš IQ houpacího koně.
1: To jsi říkali tobě, jo.
0: Asi jo, když jsem byla malá, proto dělám rádiu. Každopádně, přátelé, hezké dobré ráno, posíláme další skvělou muziku. Tohle rozhodně v našem playlistu nemůže chybět. Je léto, 2. červenec, 4. ráno. Mějte parádní den a díky, že posloucháte.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Seriál Direct Road Classics premiérově na Vysočině. Na silniční cyklisty čeká v Novém Městě na Moravě a širokém okolí pořádná porce zážitků 17. a 18. července. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Se července.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio.

0: tábory vyrážejí i hygienici. V Libereckém a Královéhradeckém kraji začaly kontroly letních táborů. Zaměří se hlavně na kvalitu stravování, pitnou vodu a celkové hygienické podmínky. Jen v těchto dvou krajích se během prázdnin vystřídá více než 13 000 dětí. Úřady chtějí zajistit, aby prožili léto bezpečně a bez zdravotních komplikací. Ebola v Kongu se šíří alarmujícím tempem. Počet nakažených už překročil 1400 a nemoci podlehlo nejméně 440 lidí. Jen během jediného dne přibyly desítky nových případů i úmrtí. Epidemie se zatím šíří ve třech provinciích, hrozí ale její rozšíření do dalších oblastí. Experti varují, že by mohlo jít o jednu z nejhorších epidemií eboly v historii. Tropické peklo v Česku končí. Po rekordně teplém víkendu dorazila studená fronta, která přinese citelné ochlazení. Teploty se v dalších dnech vrátí na hodnoty běžné pro léto. Přibude také oblačnosti a častější budou přehánky i déšť. Na začátku příštího týdne se navíc může ještě o něco ochladit. A teď už pojďme do regionu.
1: Smetanovy sady v Jihlavě se lidem po revitalizaci znovu otevřely. V parku přibylo 14 stromů i více kmenných dřevin. Doplnili je keře, trvalky, růže i cibuloviny. Návštěvníci už mohou využívat nové lavičky, odpadkové koše, pítko, stojany se sáčky na psí exkrementy i informační tabule. Jedna prosba ale platí pro všechny. Na nové trávníky zatím nevstupovat. Práce vyšly na 19 milionů korun. Na Vysočině dnes bude převažovat oblačná obloha. Kolem poledne a odpoledne se mohou vytvořit lokálně slabší přehánky, pak oblačnost bude ubývat na skoro jasno a teploty do 25.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: Ráda pozitivní energie, je čtvrtek. Pro nás pracující je to takový malý pátek. Víte co, hoďte dneska práci za hlavu. Užívejte si ty pohody, venku příjemně, báječně, léto v plném proudu. K tomu skvělá muzika, co víc si přát. Jsme Hit Radio.
1: Hit Radio Vysočina.

0: hezké dobré ráno a Česko dál hledá trenéra fotbalové reprezentace. Otázka je, kde najde statečného frajera, který to vezme po propadáku na mistrovství světa a s takovou vlastně pořádně blbou náladou v týmu, že Davide?
1: No je to tak, navíc těch trenérů samozřejmě není úplně neomezené množství. Nabízí se otázka, jestli nejít za nějakým zahraničním trenérem, ale na toho údajně nejsou peníze. Takže uvidíme, jak to nakonec dopadne.
0: Já si myslím, že možná všichni zkušení trenéři jsou teď zalezlí doma ve sklepě, aby je třeba fotbalová asociace České republiky nenašla.
1: A naopak, ty, co tomu nejvíc rozumí, jsou v hospodě u piva, že jo?
0: Přesně tak, zvednout tuhle přichoreku z 50 milionářů, to vyžaduje někoho, kdo má prostě charisma i za tři generální manažery, ne?
1: Tak uvidíme, kdo to bude.
0: Tak držíme palce a jdeme hrát další skvělou muziku. Mějte hezký čtvrtek.

0: Dasha Austin, hezké dobré ráno, minutku po čtvrt na devět. Posloucháte čtvrteční snídaní šampionů s vámi Lea a David. A taky je tu teď informace, která nás bude hodně, ale hodně zajímat. Protože, přátelé, kamarádi, pokud chcete větší výplatu, sexujte alespoň dvakrát týdně.
1: Aha.
0: No fakt. Podle řeckého výzkumu ti, kteří souloží dvakrát až třikrát týdně, tak vydělávají v průměru o 4,5% více než ti, co se milují méně často.
1: Úplně vidím ty pohledy na kolegy, kteří budou víc než my. Říkáte si, že kojili ďábel, jo?
0: Mě teď hlava jako počítá, víš? O kolik vlastně vyděláváme více nebo méně? Prostě jsme prý celkově spokojenější a dokonce podáváme lepší výkony v práci. Tak já bych řekla, že je to možná i takový další téma k zamyšlení pro naše šéfy, aby se nám potom neplížili těmi kanclíky, nepřisypávali do kafe afrodiziaka, anebo rovnou drcenou Viagru.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
8: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
7: To je Nahoru Resort Monínec.
8: Dětský program.
7: Letní kino.
8: Nová bobová dráha.
7: A hvězdné čtvrtky.
8: O prázdninách vystoupí
7: Petr Kolář,
8: Jakub Macholda,
7: Hypochondr
8: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
7: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na trase mezi Humpolcem a Pelhřimovem to je totálně zasekané před omezením u Komorovic. V obou směrech se tvoří kolony. Ve směru na Humpolec se můžete zdržet i přes 20 minut.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: Leony Faded Love, ranní update s Davidem právě teď.
1: Ranní update. Ve Wimbledonu bude dnes o postup do třetího kola bojovat 5 českých tenistů. Na kurtech All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Čeští fanoušci tak budou mít v Londýně opět velmi početné zastoupení. Donald Trump podle finančního přiznání vydělal v prvním roce po návratu do Bílého domu nejméně 2 miliardy dolarů. To je v přepočtu zhruba 46 miliard korun a výrazně více než o rok dříve. A to především obchodováním s kryptoměnami. Změnu práce letos zvažovala více než čtvrtina zaměstnanců. Hlavním důvodem jsou podle průzkumu peníze. Na nespokojené finanční podmínky si stěžuje více než polovina lidí. Dalšími častými důvody jsou špatná atmosféra na pracovišti a nespokojenost s vedením firmy.
0: Jo, to se asi děje, já to slýchávám i ve svém okolí, ale pokud jde třeba o nás dva, tak poslouchají i naši šéfové, majitelé, kolegové, tak my to tady milujeme, protože rádio je láska.
1: Hele, finančně super, skvělá atmosféra na pracovišti a spokojenost s vedením firmy.
0: Takže prosím vás, pokud nejste spokojení, pojďte dělat k nám do rádia. Troška toho roku. Nirvana právě teď. Mějte hezký čtvrtek a díky, že jste s námi.

Hit Rádio Vysočina.

0: Ram, pam, pam, hezké dobré ráno, 8 hodin 37 minut s vámi Lea, čtvrteční snídaně šampionů. Představte si, že Česko je 18. na světě v pořadí rozvodovosti. Celkem se u nás rozvede až 45% párů, říkají to jakýsi
1: vědci.
0: Jo, tak kdo ví, jak to je, ale pojďme se tím teda řídit, protože úplně nejhůř vlastně jsou na tom Španělé, takže jsme vlastně docela dopadli ještě dobře. Ve Španělsku se totiž rozpadne 85% manželství, takže to je vlastně dobrý výsledek, protože to znamená, že nadpoloviční většina lidí má pořád svatou trpělivost. Dokonce ve Španělsku, tam se dá vlastně považovat házení kyticí za házení takovou časovou bombou, co si budem, nebo časovanou bombou, ne časovou. Ale ať máme taky hezké story, tak chceme slyšet vaše hezké příběhy. Jak vám to s ex-partnerem po rozvodu hezky klape? Já si myslím, že já jsem toho i takovým ukazem, důkazem, protože my jsme rozvedení asi 14 let, ale jako rodiče našeho syna fungujeme skvěle a myslím si, že nejsem sama, protože i ve svém okolí mám pár přátel, kteří po rozvodu si snad rozumí ještě lépe, ale hlavně po té kamarádské a rodičovské stránce. Tak dejte vědět a my za chvilku budeme mluvit o té největší svatbě tohoto roku, která 100% dobře dopadne. Počkejte si na to. A teď si pojďme hodit trošku bokem doprava, bokem doleva, protože je léto, druhý červenec, opalovačky, koupačky, grilovačky, slíkačky, prostě užívání si toho léta. Kauma, Lambada. Třeba kdybyste chtěli slyšet tyhle songy 90. let, dejte si naše Hit Radio 90, protože já osobně ho miluju. Naladíte přes web nebo aplikaci Radia CZ a taky v dabovém vysílání v autech.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Hledáte místo, kde si užijete léto naplno a rodinný rozpočet zůstane v klidu? Vyražte do Jihlavy. Zoo pěti kontinentů, tajemné podzemí, komentované procházky, koncerty přímo na náměstí a letní kino pod širým nebem. Jihlava. Město plné zážitků. www.dojihlavy.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsme mladí a neklidní.
5: Jdeme na to!
4: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
6: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé v Příbrami.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s
9: tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

0: A teď ta svatba, o které jsem mluvila. Taylor Swift se nejspíš zítra vdává. Veselka se má konat v New Yorku v Madison Square Garden a už teď vypadá jako taková velká kombinace Super Bowlu. Met Gala a únikové hry pro novináře, o tom žádná. A protože je to Taylor, tak fanoušci neřeší jen šaty a hosty, ale dokonce analyzují bedny s dekoracemi, barvu koberce a jestli vlastně zrcadlová koule není takový ten odkaz na její nový song. Normální svatba má harmonogram, co si budem povídat, ale Taylorina svatba je prostě jedno velké veřejné tajemství. Oficiálně, ale nikdo nic neví. Jen to, že nám pozvánka na Hit Radio pořád ještě nepřišla a jsem tak trošku zvědavá, jak nás tam tak narychlo dostanou. Každopádně, jestli se to uskuteční, držíme palce, je to svatba roku, tak ať to vydrží co nejdýl.
1: Hit Radio Vysočina.

Zion, Sia, Dusk Till Dawn, Hit Radio a náš společný čas je pomalinku u konce, takže děkuju za veškerou vaši aktivitu, byli jste naprosto skvělí. Zítra zase v 6 hodin ráno na značkách, máme toho pro vás připraveno spousty, pokud možno zůstaňte samozřejmě dál na vlnách Hit Radia. O zábavu postaráno, o skvělou muziku, pozitivní energii, však už to znáte. Díky za to, že vás máme a zítra čau. Ode mě ještě Topic a taky Teddy Swims a jeho Bad Dreams. Já doufám, že vy budete mít jenom krásné sny. Přejte si něco hezkého, ono se to určitě splní. A hlavně užívejte si toho dnešního dne. A zítra čau!

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, pozor si dejte na trase z Pelhřimova na Humpolec, tady se kvůli omezení zdržíte v úseku Velký rybník Vystrkov v obou směrech, jiné komplikace v tuto chvíli hlášené nemáme, přesto kdybyste o nikom nebo o ničem věděli, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Orea Resort 9 Skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Chcete pracovat pro stabilní hotelovou síť? Staňte se součástí Orea Hotels and Resorts. Právě hledáme kulinary šéfa, kuchaře, číšníky, servírky a další pozice. Více na orea.jobs.cz.
1: On Air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
6: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Česko čeká po sérii dní s extrémními teplotami a silnými bouřkami klidnější počasí. Do soboty bude přes den převážně slunečno a teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů. V neděli se pak na většině území vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Premiér Babiš a ministr Havlíček dnes budou jednat se zástupci českých firem, které působí na Ukrajině. Tématem bude větší podpora firem ze strany státních institucí. Českou-ukrajinská obchodní a průmyslová komora chce

0: úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Senegal 3-2 po prodloužení a postoupili do osmifinále. Africký tým přitom vedl až do 86. minuty o 2 branky. Dále jde i Anglie, která otočila zápas s Kongem a vyhrála 2-1. V osmifinále pak jsou i Spojené státy po výhře 2-0 nad Bosnou a Hercegovinou. Po Kanadě a Mexiku tak postoupila do osmifinále i třetí pořadatelská země.
1: No a jdeme se podívat na počasí, jak to bude vypadat dnes na obloze. Dopoledne a večer místy skoro jasno, kolem a poledne a odpoledne oblačnost, možností drobných přeháněk, ale teploty budou velmi příjemné, poté vlně veder 23 až 26 stupňů Celsia.
2: Hit Radio Vysočina.
1: Devátá za námi, Milan Březníček za celé Hit Radio Vysočina přeje fajn poslech. Čtvrtek za tím 2. července v plném proudu, tak si užijte muziku, kterou posíláme právě teď Linkin Park.

0: Vysočina Fest. Na Vysočina Fest. Z Itálie Vysočina.
1: Ano, už dnes v 16 hodin se otevřou brány areálu Letňovky na Výhlavě, kde už po 12. proběhne největší multižánrový hudební festival Vysočina Fest. 3 dny nabité muzikou, setkávání se s přáteli, kdo ví, možná tam někde u baru potkáte svou osudovou lásku. I takové věci se na festiáku mohou stát. Já jsem se díval na počasí, má být hezky, polojasno, skoro jasno, přehánky jenom výjimečně a teploty do 24 stupňů, což je značka ideál. Ať už se na Letňák Výhlavě chystáte na 1, 2 nebo možná všechny 3 dny, užijte si to. Těšíme se na vás, kolegyni Markétu Zušťákovou, no a chybět nebude ani naše mobilní studio Hit Rádia Vysočina, ze kterého všechny 3 dny bude vysílat kolega Mára Grande. No a teď už kapela Divoký Bill, která se dneska také představí na jedné ze stage, a to přesně ve 22.45, a na 100% zazní i tenhle ten hit Plakala. Tak volume doprava, ať je to slyšet vedle v kanceláři, u sousedu v bytě nebo v autě, co stojí za vámi.
2: Toužil

Liam Payne, Rita Ora for you. Já tady budu mít za chvíli něco pro všechny dnešní oslavence, protože v kalendáři svátek slaví Patricie, narozeniny má třeba herečka, zpěvačka Světlana Nálepková, slaví i hokejový brankář Tomáš Vokoun, který má dneska kulaté padesátiny, všechno nejlepší. Pokud neslavíte, tak věřím, že vždycky se nějaký ten důvod najde, třeba že jste ráno nezaspali, nebo že vás nebolí záda. Myslím si, že s přibývajícími roky i tohle to dokáží někteří ocenit. Takže vlastně úplně pro všechny, co dneska mají jakýkoliv důvod k oslavám, za chvíli od nás hudební dárek Alvaro Soler.

0: člověk pobolívá. Tak za chvíli třeba i Ella Henderson, Rudimental a jejich Alibi. Bude toho mnohem, mnohem víc. Hrajeme jenom hity, které máte rádi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 4+1 na Pražském Chodově za 9 741 220 korun. Rodinný dům v Bačkovicích u Třebíče za 1 990 000. Byt 4+1 v Myslejovicích u Prostějova za 4 472 000. Rodinný dům ve Vrbčanech u Kolína za 2 990 000. A rodinný dům v Hradci Králové za 5 milionů korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěkný mimoň.
4: Daj fuku!
3: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra ve vašem Cinestaru od 30. června.
5: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert Senoritas Strings dámského smyčcového kvarteta. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

10. jsme se dali na Hit Radio Vysočina Alibi, Ella Henderson a Rudimental. To bylo včera popolední bouřka, co říkáte? Já jsem byl zrovna doma, obědval jsem najednou tma, ticho a potom vítr, který bral, co mu do cesty přišlo a k tomu pořádný slejvák. No tak musím říct, že dvě bouřky náš foliovník na zahradě přežil, tu včerejší už bohužel ne a nebýt sousedovi z plotu, tak lítal kdo ví kde po její hlavě. Takže místo odpoledního odpočinku, likvidace zničeného stanu, kotvení rajčat a paprik, ale víte co, jak se říká, když nejde o život, jde, víte o co, sice to naštve, ale hlavně, že se nic nestalo, tak já doufám, že vám nic neuletělo, případně, že vám něco příjemného a pozitivního do života přiletělo a připomínám, že i dneska od 12 hodin naše tradiční srdcovky, které budou takovým malým výletem i do let 90. ze kterých právě teď si dáme Green Day. No a těšit se na vás po 12. hodině bude kolegyně Katka Pechová, tak taková malá ochutnávka na lákání na srdcovky.

0: Poetika a blízko, blízko je 10. hodina, kde nás čekají další dopolední zprávy, také pohled na silnice, ale v tuhletu chvíli tam mrkneme, protože na Peleřimovsku v Želivě v ulici Jana Želivského došlo k dopravní nehodě cyklisty. Na místě zasahují záchranáři, tak opatrně, pokud tímhletím úsekem budete projíždět. Kdybyste během svého cestování o někom nebo o něčem věděli, připomínám, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37. No a ať už nás sladíte za volantem, v práci nebo někde na dovolené, za chvíli třeba Tones and I. Také si dáme dámu, která se říká Lady Gaga, a bude toho mnohem, mnohem víc do 10. Hrajeme jenom hity, které máte rádi, tak hezké čtvrteční dopoledne.
1: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý Balacryl Uni už od 239 korun.
2: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
1: Super, a Balacrylem natřeme futra.
2: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Semifinále Snapback z ligy amerického fotbalu v Jihlavě. Přijď podpořit Vysočinu Gladiators v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Přerovu Mamuts. Semifinále se hraje v pondělí 6.7. od 16 hodin na Stoupách. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na Sporty TV. Na zápas tě zve
6: Under Armour makes you better.
5: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
7: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
8: Hit Radio Vysočina.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

가진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: Desátá hodina se pomalu se blíží, loučí se Luis Capaldi a my míříme na silnice. Nejlepší dopravní servis na Vysočině, pozor si dejte na Třebíčku v Moravských Budějovicích, v Chelčického ulici bourala tady dvě osobní vozidla, držení je minimální, připomínám také pozor v Želivě, v ulici Jana Želivského, tady došlo k dopravní nehodě cyklisty, na místě zasahují záchranáři. Pokud cestujete trasu Pelhřimov-Humpolec, tak kvůli omezení se držíte v úseku Velký rybník Vystrkov, a to v obou směrech, a na odstavené osobní auto si dejte pozor na D1 na kilometru 93 ve směru na Brno. Tolik dopravní informace, kdyby vy jste o někom nebo o něčím věděli, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce. Město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších. Například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
3: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
6: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot dnes opět stouply. Benzín zdražil na 40 korun a 64 haléřů za liter. Liter nafty pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 36 korun a 74 haléřů. Vláda v pondělí regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Popáleniny z sád haléřů. Vláda v pondělí regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Popáleniny jsou v létě častým úrazem. Patří zároveň mezi

0: právo ohně. V policejní vazbě skončili muž se ženou, kteří vyšplhali na vrchol newyorského mrakodrapu Empire State Building. Tam rozvinuli transparent s nápisem o míru a lásce. Bez bezpečnostních lan balancovali na vrcholu antény, která se tyčí do výšky 443 metrů nad centrem Manhattanu. Hokejový brankář Vítek Vaniček bude od nové sezóny NHL hájit barvy New York Islanders. S klubem podepsal loňský vítěz Stanley Cupu s Floridou jako nechráněný volný hráč roční kontrakt. Uplynulý ročník strávil v Utahu.
1: No a jak to bude vypadat dnes na obloze? Dopoledne a večer místy skoro jasno, poledne a odpoledne oblačnost, možností drobných přeháněk, ale teploty budou příjemné, 23 až 26 stupňů Celsia.
2: Hit Radio Vysočina.
1: Další dopolední zprávy jsou za námi, Milan Řezniček na celou Vysočinu přeje fajn poslech, no a za chvíli se podíváme, kam můžete vyrazit nejenom dneska, ale i s blížícím se víkendem.

it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn.

10:13, Eagle Eye Cherry, Safe Tonight, pohodové čtvrteční dopoledne, přijde zítra ráno, myslím, že na Milan. Tak prázdniny v plném proudu, já jsem minulý týden během dovolené jel po x letech vlakem a maximálně jsem si to užil, protože už jsem teda strašně dlouho ve vlaku nejel, nejen, že bylo ve vlaku čisto, klimatizace, ale bavilo mě teda sledovat, jak utíká krajina za oknem. A prostě jsem se kochal, tak jak nemůžu, když normálně sedím za volantem auta. Musím teda říct, že ještě mi k dokonalosti chybělo stáhnout okýnko a vystrčit hlavu ven a užít si ten vítr ve vlasech, jak jsme to dělali vždycky jako děti na výletech a naši nás napomínali, ať tu hlavu strčíme zpátky, že nám nafouká do uší. Možná si na to taky vzpomenete. Tak pokud se na nějaký výlet vlakem chystáte, užijte si to. Mám tu jedno upozornění kvůli středeční bouřce. Vlaky nejezdí mezi Rankýřem a Kostelcem u Jihlavy. České dráhy je nahradily autobusy, ale dobrou zprávou je, že se jejich provoz obnoví dnes snad úderem 14. hodiny. Tak ať už zamíříte, kam zamíříte, přejeme šťastné cesty, krásné léto, hezkou dovolenou a teď už jdem od Kennedy.

0: co se děje na Vysočině.
1: Od dneška až do soboty proběhne v letňáku v Jihlavě Vysočina Fest s kapelami Činasky, Miraj, Divoký byl, bude i Sofian Mešmeš nebo Ben Kristoval. Dneska se brány areálu otevírají úderem 16. hodiny. Co takhle začít prázdniny na Summerfestu ve Speřicích? Pátek 3. července vás čeká už pátý ročník oblíbené letní akce. Těšit se můžete na kapelu White, letní atmosféru, pláž, osvěžující drinky, občerstvení i zábavu s přáteli, a to až dlouho do noci. No a ještě jeden tip na pátek, to vás zvu na letní koncert v lese do hotelu Kouty. Od 19 hodin vás čekají Seniorita Strings, profesionální dámský smyčcový soubor, který zahraje klasiku i filmové a moderní melodie. Tak se stavte a skvěle se bavte.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
8: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Vysočina.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte

Hit Rádio Vysočina.

Kdyby se přinesli jad cranberries, každý z nás tu a tam vzpomíná na někoho, koho už nemůže mít na blízku, i když by si to moc a moc přál. A právě o tom je písnička této irské kapely, která v sobě nese spíš něhu než smutek a připomíná, jak silné mohou být vzpomínky. Tak si pojďte společně s námi zaspomínat teď ve čtvrtek dopoledne 2. července. Mimochodem, podobné hity z 80. 90. let minulého století a milénia pro vás máme i dnes od 18 hodin v rámci Hit Rádia Klasik s kolegou Michalem Pospíchalem. Krásné dopoledne.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: Nedopolední pohodě na Hit Rádiu Vysočina, Miraj a Trips a jejich dokola. I Miraj bude letos součástí Vysočina Festu v Jihlavě, a to zítra ve 16:15 večer, tak pokud se na něj těšíte, nenechte si ho ujít. Věřím tomu, že ten výběr bude opravdu bohatý. 3 dny plné muziky, hned několik stage, že nebudete vidět, kam dřív, kam se vrtenout, kam přebíhat, abyste to všechno viděli, slyšeli, prostě si to užili. Za chvíli Shawn Mendes, Camila Cabello. Ty možná na Vysočina Festu třeba někdy do budoucna budou, každopádně my vám je nabídneme mnohem dřív, a to už za chvíli v dopoledním vysílání u nás na Vysočině. Hrajeme jenom hity, které máte rádi, tak si je užijte a hezké dopoledne.
1: Orea Resort 9 Skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Chcete pracovat pro stabilní hotelovou síť? Staňte se součástí Orea Hotels and Resorts. Právě hledáme kulinary šéfa, kuchaře, číšníky, servírky a další pozice. Více na orea.jobs.cz.
2: Seriál Direct Road Classics premiérově na Vysočině. Na silniční cyklisty čeká v Novém Městě na Moravě a širokém okolí pořádná porce zážitků 17. a 18. července. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, UniCredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava, vlny, tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?

0: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
1: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
0: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
1: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
0: Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
3: 21 Pilots. Lord. Tennis Wins, LP. A ty na jednom místě.
4: Na jednom místě.
3: Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hitrádiu.
5: Hitrádio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Pozor si dejte teď na Jihlavsku mezi Jezdovicemi a Třeští. Došlo tady ke střetu osobního auta s nákladním. Místem se pojíždí k Vadlově. A připomínám, na trase z Poleřimova na Humpolece kvůli omezení zdržíte v úseku Velký rybník Vystrkov, a to v obou směrech. Kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: Náplně hned.
5: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert Senoritas Strings dámského smyčcového kvarteta. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
8: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Ceny dálničních známek s velkou pravděpodobností neporostou. Teď to řeší sněmovna. Kolik budou kupóny stát, jestli zákon vejde v platnost, řekne za ministerstvo dopravy Filip Medelský.
9: Roční dálniční známka by měla stát 2570 korun, 30denní dálniční známka 480 korun, 10denní dálniční známka 300 korun a jednodenní dálniční známka 230 korun.
8: Změna by se měla projevit od 1. ledna 2020. Stát v prvním pololetí vybral na daních přes 789 miliard korun. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku se daňové inkaso zvýšilo o 5%. Vyplývá to z dat, které zveřejnilo ministerstvo financí. Japonsko hledá způsoby, jak zvládnout rostoucí počet zahraničních turistů. Ti v zemi stále častěji způsobují přetížení známých památek. Jedním z uvažovaných řešení je údajně systém dvojího vstupného, kdyby cizinci platili přetížení známých památek. Více než místní obyvatelé.

0: 25 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Vysočina.
0: I po 11. hodině Milan Březniči přeje fajn poslech a pozor, připomínám, že dneska si papoušek na pirátskou loď bere deku. Určitou chvíli se vám tahle ta informace bude.

11 hodin k tomu 10 minut Blondý Maria. V tuto chvíli, pokud sáhnete po telefonu a vytočíte naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37 a víte, cože si Papoušek dneska bere sebou na pirátskou loď. Ve hře je rodinná vstupenka samozřejmě do největšího zábavního parku na Vysočině, a to do Robinsona. Tak sáhněte po telefonu, volejte a kdo se dovolá a uhodne, bude se radovat.

0: Užijte si rodinné centrum Robinson.
1: Ano, i samozřejmě jako každý čtvrtek i dnes po 11. hodině jsme nabízeli možnost vypravit se na ostrov zábavy do Robinsona, pokud jste dobře poslouchali, což si Papoušek sebou bere na pirátskou loď. Na telefonu v tuhletu chvíli je Helena. Hezké dopoledne.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Zdravíme, Heleno. Heleno, jak si užíváte, dalo by se říct, čtvrteční dopoledne, skoro poledne?
2: No, už se těším na víkend.
1: Aha, máte něco v plánu speciálního víkendu? Dovolená začíná nebo někam vyrazíte?
2: Menší
1: grilovačka. Menší grilovačka, aha. Bude nějaká oslava narozeniny, nebo to bude grilovačka jen tak?
2: Ne, nic, jenom rodinné setkání.
1: Jen tak rodinné setkání. Dobře, tak možná na tom rodinném setkání někomu uděláte radost a oznámíte, že jste vybojovala rodinnou vstupenku do Robinsona v Jihlavě. Pokud tedy víte, což je si Papoušek dneska bere sebou na pirátskou loď.
2: Bere si deku.
1: Deku. Budete mít deku na grilovačce?
2: Já si myslím, že určitě.
1: Tak dobře, poslouchej.
2: Vlásím se k bazénu.
1: A bude pohodička a grilovačka.
2: Ano, ano.
1: No tak jestli se bere deku, to prozradím v tuhletu chvíli.
0: Vítejte na ostrově zábavy. Vítejte v rodinném centru Robinson.
1: Je to tak. Papoušek si sebou dneska bere deku, takže velká gratulace. Heleno, užijte si grilovačku a kdybyste náhodou po té grilovačce chtěli třeba v neděli vyrazit už do Robinsona, tak mám takový tip, protože v neděli od 13 hodin bude v Robinsonu živý Squish Mellows. Bude tam také stavení ze stavebnic, házení na koš, toč, pucle, hádanky, prostě v neděli, co tam o 13 hodin bude žít, tak to berte jako takový tip třeba na neděli, jo? Mějte se krásně, přejeme hezké léto naslyšenou.
2: Taky hezké léto naslyšenou.
1: No a samozřejmě další šance, další nadělovačka opět příští týden ve čtvrtek po 11. hodině.
3: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Pitbull Kisha, Timberen na Vysočině, 11 hodina 24 minuta, tak prázdniny jsou v plném proudu, možná si užíváte dovolené, možná někam jedete, tak mám tu aktuální informace z cest po Vysočině. Pozor na Třebíčku, konkrétně v Moravských Budějovicích, v ulici Gohoře, došlo k dopravní nehodě osobního auta s cyklistou, na místě zasahují záchranáři, tak opatrně. A pokud cestujete po D1, tak 83. kilometr ve směru na Brno, tady došlo k dopravní nehodě osobního vozidla, které narazilo do spodidel, kolona se zatím netvoří, ale znáte to, jak to na D1 může vypadat. Každopádně, kdyby cokoliv, připomínám, vaše dopravní info posíláte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37. No a nejen za volanty, za chvíli třeba David Guetta. Tahle ta prázdninová pohodovka, která bude znít teď čtvrtek 2. července v dopoledních hodinách, stále ještě v dopoledních, i když oběd a doba oběda se pomalu jistě blíží. Hezké dopoledne.
1: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
7: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
6: To je Nahoru Resort Monínec.
7: Dětský program.
6: Letní kino.
7: Nová bobová dráha.
6: A hvězdné čtvrtky.
7: O prázdninách vystoupí
6: Petr Kolář,
7: Jakub Macholda,
6: Hypochondr
7: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
6: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia jogurt 4x120 gramů v Bila klubu za 39,90 a Gianna tuňákový salát při koupi od 2 kusů za 28,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
10: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
9: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Niko Santos v dopolední vysílání na Vysočině. Pokud se dnes nebo zítra nebo všechny tři dny chystáte do areálu Letního kina v Jihlavě, kde startuje 12. ročník Vysočina Festu a říkáte si, jak se na to obléct, jak vlastně bude, tak myslím si, že pořadatelé objednali to nejlepší festiákové počasí, jaké může být, protože bude polojasno, někdy bude i jasno, objevit by se mohla přáňka opravdu jenom výjimečně a ty teploty budou velmi příjemné na festival, protože budou v rozmezí 21 až 24 stupňů Celsia, což je prostě pohodička. Díval jsem se teda na to, jak bude i v noci, možná zpátka na sobotu, pokud budete stanovat ve stanovém městečku nebo budete přespávat někde jinde venku, tak bych se možná přioblékl nebo si pojistil někoho, kdo vás bude zahřívat, protože zpátka na sobotu to může v noci klesat 13 k 10 stupňům Celsia a to už by mohla být po ránu zima. Tak teď už no doubt, hezké dopoledne.

0: Bruno Mars na Vysočině, 11. hodina 40. minuta, někdo už vyhlíží dobu oběda, někdo už na oběd možná vyrazil, někdo to vzal rovnou do kuchyňky, aby předběhl ostatní kolegy a ohřál si to, co si v krabičce donesl. Tak my přejeme dobrou chuť, Milan se pro dnešek loučí, těšíme se s kolegyní Markétou Zušťákovou dneska odpoledne, úderem 16. hodiny, kdy se otevírají brány letní okna v Jihlavě na Vysočina Festu. A já se budu těšit za mikrofonem opět zase zítra po 9. Tak mějte se krásně, hezký den a ať to v práci utíká. Ahoj.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026. Každý

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače, pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
4: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Jihlavsku mezi Jezdovicemi a Třeští došlo ke střetu osobního auta s nákladním, tak tam raději stále pozor. A na D1 směrem na Brno na kilometru 160 Velké Bíteše vás může zdržet kolona. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jsme mladí a neklidní. Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
1: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Po sérii dní s extrémními teplotami a silnými bouřkami nás čeká klidnější počasí. Do soboty převážně slunečno a denní teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů. V neděli se pak na většině území vyskytnou slabé přehánky, pouze výjimečně také bouřky. Vlna veder přinesla Česku také nový teplotní rekord, absolutní maximum. Teploty vzduchu je potvrzeno 41,9 stupně. Kde a kdy byla tato hodnota naměřená, rekapituluje mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
7: Tato rekordní hodnota byla naměřena v neděli 28. června na stanici Doksany v Ústeckém kraji. Padl tak dosavadní český rekord z roku 2012 a nová hodnota je dokonce o 0,2 stupně Celsia vyšší, než činí historický rekord Německa.
6: Výjimečné je také to, že tyto rekordní teploty byly naměřeny už v červnu. Ve Wimbledonu dnes bude usilovat o postup do třetího kola pět českých tenistů. Na trávě v londýnském All England Clubu se představí Jirka Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Teď ještě pohled k nám.
2: Bouřka v Rantířově a přilehlých obcích na Jihlavsku poničila elektrické vedení, střechy i ploty. Objevil se pravděpodobně jev zvaný downburst, tedy propad studeného vzduchu, který znamená velmi silné nárazy větru. Tornádo to prý ale nebylo. Ještě dnes ráno tam pracovníci odstraňovali následky. Vlaky nejezdí mezi Rantířovem a Kostelcem u Jihlavy.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Teploty na Vysočině 23 až 26 v maximech, převažovat bude polojasná obloha, odpoledne by se pak měla tvořit oblačnost a objevit se i dnes může nějaká ta drobná přehánka.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, s vámi Kateřina Pechová a ano, jsou tady další srdcovky. I dneska to máme nabité těmi nejlepšími hity. Na některé jste možná zapomněli, některé nemůžete dostat z hlavy. Baby D, Justin Timberlake, Guns N' Roses, taky Lana Del Rey. No, jdeme na to.
0: Hit Rádio Vysočina.
1: Aha, slyšíte správně? Hned první song, Formula a DJ Visage. Ano, takhle startujeme poledne, tak se pojďte trochu hýbat. A hlavně si to užijte, tohle je první dnešní srdcovka. Hlavně si to užijte, tohle je první dnešní srdcovka.

0: Skutečné zvuky formulí. Je to tak, oslava Formule 1 na Hit Rádiu jako první dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jako další srdcovka nás dneska čeká Lana Del Rey a její Summertime Sadness. Příběh lásky, ale i taky nešťastné lásky. Vše to všechno v jednom létě. Možná jste to taky někdy zažili. Tenhle song vydala v roce 2012. Mimochodem zajímavý je, že největší popularitu mu přinesl remix, který stvořil Cedric Gervais.

klubů po světě a zvedl tomuhle songu extrémně popularitu. My si jako dnešní druhou srdcovku dáme ale tu původní verzi. Lana Del Rey a její melancholický hlas. Summertime Sadness jako jedna z nejstreamovanějších písní historie. Jdeme na to.

0: Guns N' Roses, Live in and Let Die. Posloucháte Hit Radio, další dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem, původně tuhle skladbu napsal člen Beatles Paul McCartney se svojí ženou Lindou v roce 73, a to pro film s Jamesem Bondem s názvem Žít a nechat zemřít. No a Guns N' Roses tomu pak dodali trošičku ostřejší zvuk. Další srdcovka, další song má na svědomí Justin Timberlake, Cry Me a River. Je to obecně považovaný jako nejlepší rozchodovej song ever. No a byl napsaný pro Britney Spears. Tam mu potom jako odpověď a prosbu o odpuštění napsala a vydala song Every Time. Jo, lidský dramata někdy přináší skvělý songy. Další dnešní srdcovka, Justin Timberlake, Cry Me a River.

0: Baby D, Let Me Be Your Fantasy. Posloucháte Hit Radio?
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A ano, tohle byla další dnešní srdcovka. Skladba, která byla v 90. obrovským hitem i na českých diskotékách. Je to tak, dočkala se desítek dalších remixů. Nejúspěšnější byl asi ten z roku 2000 od garážové skupiny Trick or Treat. A rozhodně vy, co si dobu 90. na diskotékách pamatujete, rozhodně jste ji tam slyšeli. To byla téměř poslední srdcovka. Ještě je čas na tu vaši. Je to tak. Ano, už za chvíli si dáme jednu z vašich srdcovek. Právě teď je tak ten čas, abyste mi napsali na 777-937-777, jakou srdcovku máte vy a hlavně proč. Může to být to, že vám prostě jenom vždycky zvedne náladu, může to být nějaká dávná vzpomínka, cokoliv. Tak pojďte, napište, jaká je vaše srdcovka. Do té doby Hozier nebo taky Hunter X.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
4: Seriál Direct Road Classics premiérově na Vysočině. Na silniční cyklisty čeká v Novém Městě na Moravě a širokém okolí pořádná porce zážitků 17. a 18. července. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Orea Resort 9 Skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Chcete pracovat pro stabilní hotelovou síť? Staňte se součástí Orea Hotels and Resorts. Právě hledáme kulinary šéfa, kuchaře, číšníky, servírky a další pozice. Více na orea.jobs.cz.
7: Nejlepší ceny měsíce v online shop CZ.
8: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ozír právě teď v éteru Hit Rádia City. Přeju krásné odpoledne vám všem, dobrou chuť, pokud právě obědváte, a je to tady.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Ano, čas na vaší srdcovku. Je to vždycky hrozně těžký vybrat jenom jednu, jo, takže se omlouvám všem, kterým nesplním přání, ale vybrala jsem přání Verči z Bystřice pod Hostýnem. Ta píše, moje srdcovka je Is It Love od 24/7. Je to moje pubertální mládí. Tak prosím vás, dáme si 24/7, ale máte jediný úkol. Všichni si pojďte na chvíli vzpomenout a tak trochu se přenést do svého pubertálního mládí. To bude jízda. Is it love?

0: Tohle jsou Krištof a Dominik Aládža, Půlnoční hřích. Posloucháte Hit Radio. Máme tady dneska zajímavé výročí. Prosím vás, tohoto dne, 2. července v roce 1843, spadl v Charlestonu během velmi silné bouře z nebe krokodýl. Ano, opravdu, jsou o tom dochované zprávy. Tak jenom, ať už u vás teď padá cokoliv z nebe, jo, tak myslím si, že můžeme být rádi, že to nejsou krokodýly. Od nás za chvíli další hity One Republic, Benson Boone nebo Miles Smith.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Semifinále s Nebebex ligy amerického fotbalu v Jihlavě. Přijď podpořit Vysočinu Gladiators v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Přerovu Mamuts. Semifinále se hraje v pondělí 6.7. od 16 hodin na Stoupách. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na Sporty TV. Na zápas tě zve
10: Under Armour makes you better.
9: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
11: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
12: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kiss All Night. Miles Schmidt na Hit Radio těsně před 13. Za chvíli Jessie J nebo Calvin Harris, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 ve směru na Brno se tvoří přerušované kolony, počítejte tam se silným provozem a zdržením. A na Třebícku v Moravských Budějovicích v ulici K Hoře pozor na nehodu osobáku s cyklistou. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Rádiu.
5: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert Senorita Strings dámského smyčcového kvarteta. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
8: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Obchody stále prodávají alkohol a cigarety mladistvým. Česká obchodní inspekce v prvním čtvrtletí podnikla bezmála 1700 kontrol. Pokračuje mluvčí úřadu František Kotrba.
9: Z toho 721 kontrola, to znamená téměř polovina, byla se zjištěním. Při 207 kontrolních nákupech jsme spolupracovali s figuranty mladšími 18 let.
8: V prvním čtvrtletí obchodní inspekce uložila pokuty za 15,5 milionu korun. Na ministerstvo spravedlnosti přešlo v souvislosti s přesunem agent z úřadu vlády 16 zaměstnanců na tabulková místa. Dalších 11 úředníků bude pracovat na dohodu. 7 zaměstnanců nepřešlo. Ze Strakovy akademie se na ministerstvo přesunula problematika lidských práv, občanské společnosti a rovnosti žen a mužů. Prodej elektromobilů dosáhl v červnu nového maxima. Češi nových aut na elektrický pohon koupili přes 2150 a překonali tak dosud rekordní letošní duben, kdy šlo zhruba o 1700 aut. Podíl elektromobilů na celkovém prodeji aut v Česku ale stále zaostává za zeměmi Evropské unie. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Vysočina se brzy dočká svého vůbec prvního ptačího parku. Ornitologové plánují vyhlásit ptačí park Jihlávka mezi obcemi Jihlávka, Horní Dubenky, Kaliště a Bíkovec. Nové chráněné území nabídne domov vzácným druhům ptáku i dalším živočichům a zároveň pomůže zadržet vodu v krajině. Přispět můžeme i my, ornitologové vyhlásili veřejnou sbírku.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Na Vysočině by mělo být odpoledne polojasno až oblačno s teplotami do 27 stupňů. Objevit se může i dnes přeháňka, ale jenom drobná. A slabý déšť se může objevit i zítra.
10: Krásné odpoledne, 3 minuty po 13. hodině. Doufám, že máte krásný čtvrtek, víkend za rohem a k tomu ty nejlepší hity. Teď Calvin Harris.

Damiano David, Born with a Broken Heart, posloucháte Hit Radio. Mám pro vás motivaci, proč teď hned odejít z práce za svojí drahou polovičkou domů a oddávat se krásným věcem. Protože pokud chcete větší výplatu, měli byste údajně provozovat hrátky aspoň dvakrát týdně. Fakt? Podle řeckého výzkumu, ti, kteří soubloží dvakrát až třikrát týdně, vydělávají v průměru o 4,5% více, než ti, co se milují méně často. Já jenom doufám, že to není tím, že ty, co vydělávají víc, tak mají na základě toho víc toho sexu. Jo. Ale ne, řecký výzkum to říká takhle a Řekové jsou chytrý, že jo? Oni se hodně válej, odpočívají, spějí, takže tam to dává smysl. Údajně jste díky tomu celkově spokojenější a podáváte lepší výkony v práci. No tak pro vás velká motivace a pro vaše šéfy možná taky. Tak prosím vás, až vám šéf donese kafíčko, tak opatrně, aby v něm nebyla třeba Viagra. Další hity před námi, za chvíli Skript, Jeleni a teď už je tu Avicii.

0: Posloucháte Hit Radio, tady dohrávají Skript a jejich Superheroes a pozor, i dneska můžete vyhrávat. Po 14. hodině nás čeká nepopulární názor a i dneska jednoho z vás odměním právě za váš nepopulární názor herním voucherem v hodnotě 5000 korun do zábavního centra My House of Fun. Ano. Celý barák zábavy v centru Prahy, jo. A to svoje si tam najde opravdu každý. Čekají tam na vás několik pater her, Fly Vista, což je jedinečný létající zážitek. Taky se vrátíte zpátky do historie a to pomocí moderních technologií. Ano, i to se dá. Spousta atrakcí pro děti, teenagery i dospělé, to znamená, ať už půjdete s celou rodinou nebo s přáteli, s partou, všichni si to užijete. Voucher na vás čeká opět dneska odpoledne po 14. hodině, tak si to nenechte ujít.
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Seriál Direct Road Classics premiérově na Vysočině. Na silniční cyklisty čeká v Novém Městě na Moravě a širokém okolí pořádná porce zážitků 17. a 18. července. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána,

0: na Vysočině.
1: Odpolední show už klepe na vrátka. Dneska se na vás těším opět po 15. hodině a my společně zamíříme na Vysočina Fest, kam se přestěhovala i značná část Hit Rádia Vysočina, protože my tam pro vás odsud budeme vysílat živě. Ale nebude to jen u muzice, opět rozdáme jednomu z vás lupeny do kina a užijeme si to čtvrteční odpoledne opravdu ve velkém. Těším se na vás.
0: Hit Rádio Vysočina.

0: The Edge of Glory a Lady Gaga, posloucháte Hit Radio. Máme na světě dalšího malého génia. Malý belgický chlapec, prosím vás, dokončil v 8 letech střední školu a po prázdninách nastupuje na univerzitu. Takový malý Sheldon Cooper. Malý Lauren má podle rodičů IQ 145. Střední školu stihl za 2 roky. No, jo, no, někdo prostě je dobrý. Co je teda za mě naprosto fascinující, a zkuste se přeptat svých 8letých dětí, jestli budou souhlasit. Mladík totiž prohlásil, že jeho nejoblíbenějším předmětem je matematika, protože je rozsáhlá, zahrnuje statistiku, geometrii, algebru. To je fantastický. To je, jako má pravdu naprostou, jen bych teda řekla, že většina z nás právě kvůli tomu matiku nesnáší. Co ale a určitě milujem, to je Avril Lavigne a dáme si ji už za chvilku.
1: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
2: Tahitské léto v Aquapal z Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapal z Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapal.cz.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Víc

0: na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Vysočina.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hitrádio. Hitrádio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: jsou skvělí. Eva Farná a Miraj společně na Hit Radio těsně před 14. hodinou. Za chvilku Imagine Dragons nebo Pink, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 ve směru na Brno počítejte se silným provozem. Od exitu 153 se tvoří nárazové kolony a na kilometru 83 také na Brno pozor na odstavné vozidlo po nehodě. Tak opatrně a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Hledáte místo, kde si užijete léto naplno a rodinný rozpočet zůstane v klidu? Vyražte do Jihlavy. Zoo pěti kontinentů, tajemné podzemí, komentované procházky, koncerty přímo na náměstí a letní kino pod širým nebem. Jihlava. Město plné zážitků. www.dojihlavy.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Stavební práce na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivní červencový provoz vlaků. Doplní mě mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
8: V první fázi od 5. do 21. července bude omezen provoz úseku mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče. V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy na Hrazení autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů.
7: Dálkové vlaky mohou kvůli snížené kapacitě jet se zpožděním. Omezení potrvají do konce července. Případů svrabu je letos už více než 7100, o 40% více než loni za první pololetí. Hygienici zachytili nejvíce nemocných v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Svrab je kožní onemocnění, projevuje se intenzivním svěděním celého těla a červenými pupínky. Stovky hasičů dnes na jihu Francie stále bojují s několika požáry. Zásahy komplikuje silný vítr, sucho a vysoké teploty. Zásahy probíhají poblíž hranic se Španělskem a také severně od druhého největšího francouzského města Marseille. A teď ještě pohled k nám.
1: Na tábory na Vysočině se zatím chystá více jak 15 500 dětí. Asi 30% táborů hygienici přes léto zkontrolují. Očekávají, že počet turnusů budou ještě organizátoři nahlašovat. Dnes navštívili tábor v areálu Nová Častobor u Žiro, kde první dva týdny prázdnin tráví 146 dětí. Závadu v jeho chodu nenašli.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Na Vysočině bude odpoledne převažovat polojasná obloha, přechodně může být i oblačno, ale večer postupně skoro jasno a teploty se zastaví na 23 až 27 stupních.
0: Krásné odpoledne, chvíli po 14. hodině s vámi stále Kateřina Pechová a za chvilku nás čeká nepopulární názor. Ale právě teď jsou tu Imagine Dragons a Bones.

Hit Rádia. A je to tu. Slíbila jsem vám po 14. hodině jeden nepopulární názor. A mám ho. Je to takový názor, který možná naštve všechny rodiče s perfektně vyplněným prázdninovým kalendářem. Můj nepopulární názor je, že děti by se měly o prázdninách občas nudit. Ne trpět, ne být celé dny zavřené doma bez zájmu, ale prostě nudit. Koukat do stropu, vymyslet blbost, vzít klacek, udělat z něj meč, mikrofon nebo dálkový ovládání vesmíru. Pravdou je, že dnešní rodiče mají často pocit, že když dítěti nezařídí program, tak se lhali. Ale dítě není hotelový host s animačním programem, že jo? Naopak, když se začne nudit, tak mu v hlavě začne fungovat úplně jiný režim. Musí si samo říct, co budu dělat, s kým, jak. A to je skvělý. Je to skvělý trénink do života, protože pak v 35, když najednou jste třeba sami, tak se vám všechny tyhle věci v dobrém vrátí. Takže co myslíte? Je dětská nuda o prázdninách zdravá věc, nebo jenom elegantní výmluva rodičů, kteří už nemají sílu vymýšlet další výlet? Napište nám. Kdy jste třeba nechali děti nudit se? A co z toho vzniklo? 777 937 777. Souhlasíte s tím, že děti se mají o prázdninách občas nudit, nebo ne? Jeden z vás vyhraje voucher do House of Fun. No a teď už Metken a Begin.

pes na Hit Rádiu. Upřímně vůbec jsem nečekala, že u tohle se pak zasměju. Řešíme tady nepopulární názor, děti by se měly o prázdninách taky nudit, aby rozvíjeli kreativitu, aby se sami naučili se zabavit. A vesměs to vypadá, že se na tom shodne. Monča píše, dobrý den, ano, děti by se měly nudit, protože pak zapojí svoji představivost a vždy vymyslí činnost, která je baví a vydrží u ní hrozně dlouho. Píše taky Pavel, za mě je to správný, když dětem nedáme nálož povinnosti a zábavy. Moje dcerky, když se nudí, tak jsou právě kreativní a vymýšlí ty nejúžasnější věci. A z té největší nudy vznikne ta největší zábava a sranda. Pak píše třeba Terka, taky nemám pro děti perfektně naplánované prázdniny. Myslím, že opravdu si děti zaslouží se občas i nudit. Plány se od toho, aby se denně hodinově měnily a trocha nudy ještě nikoho nezabila. Pravda, pravda. Taky píše Lůca, určitě zdravá věc. Samozřejmě se tam odráží to, kolik dětem je. My jsme to měli dost jiné, já osobně od 5 let zevlovala sama po vesnici, ale u každého domu seděla babka, která to měla v merku. Každý, kdo se někdy pohyboval v dětství na vesnici, ví, že tak to opravdu je. Vesměs všichni souhlasíte, akorát Láďa píše jedno varování, píše ahoj, tady Láďa, sice jsem už v té době nebyl dítě, ale měl jsem zlomenou nohu, nechodící sádru, tak jsem se strašně nudil a vznikly z toho dvojčata. Z toho vyplývá, že nemáte nechávat nudit své dospívající děti. Takže prosím vás, do jistého věku úplně v pohodě, od jistého věku na tu nudu hodně opatrně, abyste nebyli babičky, dědečci neplánovaně. Je to naprosto skvělý, díky za všechny reakce, pište dál na 777-937-777, jestli se mají děti nudit o prázdninách. Jednoho z vás už za chvíli odměním voucherem na 5000 korun do House of Fun.

0: je Ish. Vy posloucháte Hit Radio a Over the Rainbow. My tu řešíme nepopulární názor, děti by se měly o prázdninách taky nudit. A v podstatě to vypadá, že to je jeden z mála názorů, na kterém se shodneme téměř všichni, což je skvělý, samozřejmě, tak doufám, že tady po té debatě necháte ty děcka trošku se nudit, jo? Vy jste mi psali samozřejmě spoustu zpráv, děkuju za to. David třeba napsal, ahoj Kači, určitě, pak se totiž vymýšlí s kámošema ty největší pioviny, jsou z toho pak ty nejlepší zážitky a dom se chodí jenom najíst a vyspat. Jinak furt ta krásná lítačka po venku. Jo, je to tak, pojďme si říct, že takový to, jak já jsem třeba strkala ruku v domraveniště, to byla nejlepší zábava a nikdy na to nezapomenu. Píše třeba tady taky anonym, teda zatím ještě, čekám na jméno. My jsme se nudili tak moc, až jsme vymýšleli úplné nesmysly. Když si kamarádka zlomila nohu a dostala sádru, přišlo nám to strašně cool. Naložili jsme ji do vozíku a byli jsme přesvědčeni, že to chceme taky. Je tu pak popis, co potom zkoušeli, tak prosím vás, děti, to doma určitě neskoušejte. A Soňa, výborně, díky Soni za jméno. No a samozřejmě jeden z vašich názorů, příběhů, taky odměním voucherem 5000 korun do House of Fun. Vybrala jsem dneska zprávu od Petry. Píše, ahoj, děti by se měly občas nudit, protože se pak donutí vyzkoušet nové věci. Moji synové se doma nudili, tak si šli uvařit. Udělali si domácí hranolky a smažák. Pochutnali si. Říkám, kde je pro mě a manžela. A to prý neudělal, že to vaření je hrozná práce. Ano, takže nuda může přinést i trošku reality do života dětí. Takže Peťo, tobě za chvíli napíšu, gratuluju, voucher do House of Fun je tvůj a ten smažák bych si když tak taky dala. Další voucher zase zítra a za chvilku Bruno Mars, Locked Out of Heaven.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
4: Daj fuku!
3: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra ve vašem Cinestaru od 30. června.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: Distru levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
10: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
11: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
10: To je Nahoru Resort Monínec.
11: Dětský program.
10: Letní kino.
11: Nová bobová dráha.
10: A hvězdné čtvrtky.
11: O prázdninách vystoupí
10: Petr Kolář,
11: Jakub Macholda,
10: Hypochondr
11: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
10: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Slíbený Bruno Mars, Féteru Hitrádia. Stále hledáme trenéra naší fotbalové reprezentace. Ono to nebude úplně jednoduchý najít nikoho, kdo se dobrovolně k tomuhle přihlásí. Ale já si myslím, že bychom to měli vzít jako reality show. Tak my už tady hledáme všechno možné, že jo? Ženichy, nevěsty pro farmáře, talenty různého charakteru, jo? Tak proč nemůžeme udělat reality show Hledá se fotbalový trenér? A normálně se tam může přihlásit úplně každý. A nebo jenom dobře někdo, kdo k tomu má vlohy. To už nechám na těch, co to budou celý dávat dokupy. Ale to by mohla být sranda, jo? Teď máme spoustu kontroverzních fotbalistů, že jo? Takže o zábavu nebude nouze. To, v podstatě to budou takový vyvolen 2-0, mnohem horší prostě. Co? Jako jestli mě slyší teď někdo, kdo by tohle dal dohromady, já vám klidně pomůžu. A hrozně bych to chtěla vidět. A myslím si, že celý národ, protože my máme rádi fotbal, by si tuhle přehlídku velmi užil. Hledá se trenér reprezentace. Za mě je to naprosto skvělá věc. No a tady už jsou mandraže. A hledá se žena. Tak si to užijte.

0: Bonnie a By Your Side. Posloucháte Hit Radio. Kamarádi, děkuju vám za fantastický odpoledne. Doufám, že i vy jste se pobavili u našeho nepopulárního názoru. Moc díky, že jsme se tady spolu dali ty 3 hodinky. Já se pro dnešek loučím, za chvilku 15 hodin čeká vás vaše oblíbená odpolední show. Moc si to užijte, užijte si taky krásný čtvrtek, společně se slyšíme zítra večer v 18.00 u Hit Rádia Klasik. Dáme si opět to nejlepší z 80., 90. a milénia. Nenechte si to ujít. Za chvilku další skvělý hity pro vaše uši. Jo, pokud máte chuť tančit, klidně tančete. Je to zdraví, zvedne vám to náladu. Mando Diao, Dance With Somebody, k tomu taky Ale Farben nebo Harry Styles. Tak se mějte krásně, ahoj!
1: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více info v restauracích.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro panzány těstoviny při koupi od 3 kusů za 24,90 za kus a kokolíno Gel van der Bosch 37 dávek za 299. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
7: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a na Žďársku u Borovnice ve směru na Jemramov. Vyšetřuje policie nehodu osobáku s motorkářem, tak tam projíždějte opatrně. A na dálnici D1 i v tuhle hodinu počítejte ve směru na Brno s přerušovanými kolonami. Tvoří se od kilometru 158, tak dobře dojeďte. A jestli i vy budete mít něco z dopravy, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Jsme mladí
2: a neklidní.
1: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
1: Každou neděli dopoledne na Nově.
2: A poprvé v Příbrami.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
6: Máme 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Česká obchodní inspekce odhalila, že obchody stále prodávají alkohol a cigarety mladistvým. V prvním čtvrtletí tohoto roku proběhlo na 1700 kontrol. Pokračuje mluvčí úřadu František Kotrba.
7: Z toho 721 kontrola, to znamená téměř polovina, byla se zjištěním. Při 207 kontrolních nákupech jsme spolupracovali s figuranty mladšími 18 let.
6: Inspektoři v prvním čtvrtletí uložili pokuty za skoro 15,5 milionu korun. Zítra oficiálně odstartuje jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Zahájení nabídne úchvatnou show, o kterou se postará na 1300 dronů, které nahradí původní ohňostroj. Prodej vstupenek odstartoval dnes dopoledne. Cena zůstala stejná jako loni, tedy 140 korun. Asi o měsíc dříve skončí opravy části dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Řidiči po úseku dlouhém 3,5 kilometru projedou už na konci července. Ředitelství silnic a dálnic tak chce částečně ulevit provozu v letní sezóně, kdy úsekem řada lidí projíždí na dovolenou do zahraničí.
1: Fotbalový servis.
6: Do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa dnes vstoupí úřadující evropští šampioni Španělé. Jeden z favoritů turnaje změří v Los Angeles síly s Rakouskem, které prošlo ze skupiny po dlouhých 44 letech. Utkání začne v 9 večer. No a světový šampionát zná už také dalšího osmifinalistu. Po Kanadě a Mexiku postoupila i třetí pořadatelská země. Spojené státy v noci na dnešek porazily Bosnu a Hercegovinu 2-0.
0: A ještě jdeme na počasí. Teploty na Vysočině 23 až 26 v maximech. Převažovat bude odpoledne oblačnost, jak se tak dívám, objevit se může i nějaká ta drobná přeháňka, ale nic dramatického. Zítra po ránu může taky ještě sprchnout, ale přes den sluníčko a teploty do 24.
1: Hit Radio Vysočina.
0: Hurá, hurá, je tu čtvrteční odpoledne s vámi Markéta Báťová, dneska výjimečně sama, protože Marek je na Vysočina Festu. Řekneme si víc.

Olga Launová a Hit Rádio Vysočina. Ano, přesně to ladíte v 15 hodin a 7 minutek k tomu. A my se teďkom podíváme na ty naše bouřky. Jak jste je zvládli? Úřadovali teď na Vysočině několik dnů. Mnoho z nás potrápili, hlavně teda hasiče, kteří nevěděli kam dřív a napáchali ty bouřky pořádný škody. Včera teda hlavně na Jihlavsku, co jsem se tak dívala. Bouřka třeba v Rantířově a přilehlých obcích poničila elektrické vedení, střechy i ploty. Nejezdili tam kvůli tomu vlaky. Objevil se tam totiž pravděpodobně jev zvaný downburst, tedy což je jako propad studeného vzduchu, který znamená velmi silné nárazy větru. Místní spekulovali o tom, jestli to náhodou nebylo tornádo, ale nebylo, tam ten vítr se motá dokola, což tohle to nebylo. No a dneska ráno tam pracovníci ještě odstraňovali následky té bouře, tak doufáme, že už je to všechno v pohodě. Hlavně, že se nikomu nic nestalo a bouřky jsou, zdá se, na nějakou dobu zase pryč. No a jaké nás čeká počasí v dalších dnech, na to se mrkneme už za chviličku, tak zůstávejte na vlnách, je čtvrtek 2. července a před námi prodloužený víkend a to my prostě milujeme.

0: krásné odpoledne. Ladíte Hit Rádio Vysočina a tohle byla Daša. S vámi Markéta Báťová, jak užíváte čtvrtečního odpoledne? Doufám, že ano, protože před námi je prodloužený víkend, to prostě máme rádi. Tak jaké nás taky čeká počasí? Slíbila jsem, že se na to mrkneme, tak se na to jdeme podívat a vypadá to, že bude docela hezky. Ale teda žádné hice, spíš tak jako na výletění, řekla bych značka Ideál. Teploty do 24 stupňů, více slunce se dočkáme v sobotu, v neděli pak bude převažovat oblačnost, postupně se zase dostaví přehánky, bouřky prý teda jen výjimečně a na pondělí to vypadá, že se mezi mraky bude objevovat sluníčko a opět může i zapršet. No a teď otázka důležitá. Už se chystáte? Za chvíli to totiž všechno vypukne. Ptáte se co? Řekneme si to za chvilku, budu trošku tajemná. Tak uvařte kafíčko a já vám k tomu za chviličku pustím další hity. Krásné odpoledne.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert Senoritas Strings dámského smyčcového kvarteta. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Alex Warren Ordinary na Hit Radio Vysočina. Před chvílí jsem se ptala, jestli už se chystáte, že už to za chvíli všechno vypukne. No tak o co jde? O největší hudební událost léta v kraji Vysočina. Vysočina Fest, ano, je to tak. A my se tam za chvíli přepojíme do našeho živého vysílacího studia. Přímo z místa. Dneska se areál otevře v 16 hodin. Začne tam hrát spoustu skvělých kapel, který všichni takový ty český hvězdy se sjedou právě sem k nám do Jihlavy. Čekají nás 3 dny pařby, 3 dny nabité muzikou. Bude to, přátelé, pořádná jízda. Tak zdravíme i okolní obyvatelstvo, kteří se na Vysočina Fest nechystají, ale určitě toho nebudou ochuzení, protože to budeme slyšet asi v širokém okolí. Zdravíme i zvířátka do zoo, prostě všichni si to užijte. Léto je krátké a musíme si ho prostě užívat. No tak ostatní si hold dají špunty do uší, ty to jistí. Teď ale žádné špunty, protože je tu David Koller a jeho krásný a pohodový hit Chci zas v tobě spát.

0: hodina, 37. minuta a na Hit Radio Vysočina právě teď doznívá Robin Schulz.
1: Co se děje na Vysočině?
0: Dnes startuje Vysočina Fest v Jihlavě na Letňáku. Do soboty to bude tady žít muzikou. Zveme taky na letní lesní koncerty v hotelu Kouty. Ten první se uskuteční zítra od 7 večer. Těšit se můžete na uskupení Seniorita ze Strings. A v pátek se koná i Summerfest na hřišti ve Speřicích na Pelřimovsku. No a v pondělí se v Jihlavě hraje americký fotbal. I tam můžete zamířit. Vysočina Gladiators budou potřebovat vaši podporu. Ti tam vyzvou přerovské mamuty. Hezky se bavte, více informací máme na webu.
1: Vysočina, tady jsme doma. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
3: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
2: Super, a balakrylem natřeme futra.
3: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu v Jihlavě. Přijď podpořit Vysočinu Gladiators v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Přerovu Mamuts. Semifinále se hraje v pondělí 6.7. od 16 hodin na Stoupách. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na Sporty TV. Na zápas tě zve
9: Under Armour makes you better.
8: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
10: 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Hit Radio Vysočina.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

na Hit Radio Vysočina ve 3:15 rozjel Riddleton. No a my to rozjíždíme tady u nás ze studia v Jihlavě. Za chvilku ale mrkneme na zprávy, taky na to, co nás čeká za počasí. Potom už hrá teda na Vysočina Fest do Jihlavy, tak doufám, že se tam propojíme s kolegou Markem Grandem, který je na místě, aby nám tu atmosféru prostřednictvím Hit Rádia Vysočina zprostředkoval, především nám všem, kteří na Vysočina Festu nebudou. No ale teď si dáme ještě nějaké alibi, ať máme, a zaspívá i Tereza Mašková s Markem Lamborou. A já vám přeji krásné odpoledne všem, teď už ale slíbené alibi. Tak si užívejte čtvrteční odpoledne, nejlépe ve společnosti Hit Rádia Vysočina.

0: Je to nejlepší dopravní servis na Vysočině a na Pelhřimovsku. Na trase Zpočátek na Horní Cerekev v Leskově probíhá vyšetřování nehody osobního auta s motorkářem. Počítejte tam s omezením. A na trase z Pelhřimova do Humpolce před omezením u Záhoří se v obou směrech tvoří kolony. Počítejte i tam se zdržením. A komplikace vás neminou ani na D1 na Brno. Mezi kilometry 158 až 162 se tvoří kolona. Tak velmi opatrně. Přejeme šťastnou cestu všem a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la crab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Jsme mladí a neklidní.
3: Jdeme na to!
2: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
7: Je 16 hodin, jsou tu další krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Ceny pohonných hmot před víkendem vzrostou. Cenový strop u paliv půjde zítra nahoru o desítky haléřů. Litr benzínu se bude moci prodávat nejvýše za zhruba 1,40 korun. Za naftu pak motoristé zaplatí maximálně 7,30 korun za litr. Regulaci cen vláda prodloužila zatím do 19. července. Rezort životního prostředí uvolnil další 2 miliardy korun na protipovodňová opatření. Peníze pomohou například s úpravami koryt řek nebo stavbou retenčních nádrží. Dotace jsou určené obcím, správcům vodních toků a veřejným institucím. Za posledních 5 let šlo na ochranu před povodněmi přes 2,5 miliardy. Šumava letos eviduje vyšší počet zmyjí. Bohužel to potvrzují i časté případy uštknutí. V Plzeňském kraji hlásí záchranáři za poslední týden 3 případy. Všichni pacienti skončili ve stabilizovaném stavu v nemocnici. Na Šumavě se teď zmije objevují hlavně kolem Modravy a na Srní. Fotbalové Táborsko se rozhodlo nevyužít nabídku na postup do naší nejvyšší soutěže. Šanci klub dostal poté, co Karviná stáhla své odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů. Aktuálně se čeká na reakci Artisu Brno, které chce mít jasno během zítřejšího odpoledne.
8: A právě startuje Vysočina Fest. V těchto chvílích se totiž otevírají brány areálu letního kina v Jihlavě, kde začíná další ročník hudebního festivalu. Potrvá až do soboty a budou ho moderovat Markéta Zušťáková a Milan Řezníček. A chybět nebude ani Chillzona Hit Rádia Vysočina. Těšíme se na vás.
0: A Jihlava 25 stupňů a polojasno, Třebíč 23,7 stupňů, Žďár nad Sázavou 25,3, Havlíčkův Brod 25, takhle by to prosím pěkně šlo. Navíc večer by mělo být skoro jasno, takže super. Teď se s vámi, ale prozatím loučím. Slovo předávám Markovi na Letňák v Jihlavě, kde právě teď startuje Vysočina Fest, tak užívejte čtvrtečního odpoledne.
5: Hit Radio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu. Hit Radio.
9: A zdravíme vás z našeho mobilního studia, přímo ze studia Vysočina Festu, které je opět tradičně postavené vedle hlavní stage. A když Markéta zmínila ty teploty napříč naším krajem, tak jedna důležitá chyběla. My doplníme aktuálně na Vysočina Festu 25 stupňů. Příjemné, Zuzka už taky zmiňovala, právě teď se otevřely brány toho největšího multižánrového festivalu našeho kraje, 12. ročník. A my už právě v rámci této hodiny si řekneme, co nás dneska čeká, co nás nemine, ať už v rámci programu, anebo jak jsou připraveni naši moderátoři Markét s Mílou. Tak zůstávejte s námi, v tuhle chvíli posíláme další hity a zdravíme na celou Vysočinu.

0: byl Joe na Hit Rádiu Vysočina. Pokud jste sledovali Stranger Things, tak víte, o koho se jedná. My vysíláme živě z našeho mobilního studia Vysočina Festu 12. ročníku, největší multižánrový festival našeho kraje. No a já už tady jsem v našem studiu s našimi moderátory a s moderátory Vysočina Festu, Mára a Míla, ahoj.
1: Ahoj.
2: Čau, ahoj. Já nejsem ale Mára.
1: Markéz, Míla.
0: Sorry.
2: Ale to je vidět, jako na koho myslí, jenom sám na sebe.
0: Ne, já jsem rozhozený a nemůžu se Marké dívat do očí, protože vážení, pokud je dneska něčím velkým tahákem Vysočina Festu jako nějaký interpret, tak by to mohla být klidně i Markéta.
2: Ale prosím tě.
3: Mě to znamená, já takhle stojím, nakukuji dovnitř.
2: Jako myslíš, že to je moc velký výstřih?
3: Ne, není vůbec. Já když jsem Market viděl, když mě vyzvedla autem, nastoupil jsem do auta, tak říkám, wow, ty máš teda parádní vlasy. A pak jsem viděl ten zbytek. Vypadá jak baby z hříšného tance.
2: Jo.
0: Takže Market je prostě na festiák připravená, Míla taky. Hele, pojďme si říct, co nás dneska čeká a co nás nemine.
2: No tak já už jsem si to tady, dívej, já už mám tahák, šla jsem si proto, protože bych si to všechno samozřejmě nepamatovala. Já nevím, na koho se těšíš ty, Milane, já tady vidím Čechomory, Divokýho Byla, Mára, ten říkal, že se strašně těší na Krhuta Kozuba.
3: Aha, Divoký Byl, já jsem minulý víkend byl v Českém Krumlově a tam Bylové hráli, tak jsem si říkal, nakukoval jsem maximálně tak přes plot a říkal jsem, že dneska se užiju ne přes plot, ale přímo tady na festiáku, že já na Divoký Byli.
2: Hele, a já bych strašně chtěla ještě vidět Sebastiana, ten je na Hit Radio Vysočina stage, ale až o půlnoci, to doufám, že vydržím. On má teďka nějaký nový účast, on je úplně na blond. Viděli jste?
0: Neviděl jsem, ale důležitá je ta informace, o půlnoci tam došlo právě k přesunu, takže je to informace právě i pro všechny ostatní. Ano, Sebastian vystoupí na Hit Radio Vysočina stage přesně o půlnoci, protože on, myslím si, že tam došlo k hodinovému posunu v rámci harmonogramu.
3: Ty jsem zapsal, že o něj přijdeš.
2: Ježišmarja.
0: Takže ty tady budeš, takže prosím pěkně, Markéta Zušťáková tady bude až do půlnoci, ne-li do jedný, s výstřihem, ano. Na který stále kouká i Míla, pozoruje, kontroluje. Je to taková jako výzva
2: Andrea
0: pro ty...
2: Andrea bez děku má vyškrábe oči.
0: My se za chvilku zase přihlásíme.
3: Možná ho se ani do jeho nepustí.
0: Tady už se to začíná brutálně rozjíždět. Jako jo. 25 stupňů a už je tady pěkný horko. No tak za chvilku se hlásíme, teď posíláme další hity.

0: Ladíte Hit Rádio Vysočina, my přejeme krásné odpoledne na celou Vysočinu, živě, exkluzivně z Vysočina Festu. Právě dneska jsme tady rozbalili to naše mobilní studio a pokud jste před tím vstupem krátce slyšeli takový povzdechnutí si, Ježíš Maria, tak to je náš Pavel Blaha, který tady sedí vedle mě a kouká a tak jak jako pozoruje ten děj, připravuje se tady na to, aby taky šel do toho víru, možná pozdravit i nějaký další z vás kamarády. Pavel má všude kamarády. Pavle, pojď na mikrofon, hele, pojď být součástí našeho živého vysílání. Pavel přichází, prosím, pěkně.
1: Tak krásný odpoledne.
0: Jak Máro, jsem říkal, Pavel tady teď čiloval, vybojoval si nealkoholické pivo a říkal, že projíždí program a říkal tak nějak jako vybírám, na co já se tady dneska podívám. A já tady vidím Čechomor, Krhut, Kozub, Divokej Byl, Stein 27, Sofia Matchmatch, teda je to mraky. Pájo, hele, na co ty nejvíc dneska?
1: Hele, člověče, já se těším na to hlavně, že tady potkám jako spoustu lidí, na který nenarážím během celého roku. A že si s nima právě některou z těch kapelek nebo interpretů dám. A jako já na tom festiáku oceňuju to, že se tady ty lidi potkávají a že je skoro jako jedno v úzovkách, jako co zrovna hraje, protože se všichni jako skvěle bavějí, bez ohledu na to, jestli seš na rapový stage, jo, nebo na nějaký jiný třeba.
0: Hele, tohle samý vlastně jinými slovy nám řekl minulý týden v rámci rozhovoru ředitel Vysočina Festu Pavel Vlašín, protože říkal, ono vlastně ten festiák není jenom o těch interpretech.
1: Přesně
0: pro mě
1: tak.
0: Je klíčový tady potkat ty kamarády, užít si s nima tu atmosféru a hlavně ten čas, ten moment strávený na tom Vysočina Festu. A mimochodem s Pavlem se ten čas užívá jako velmi, velmi pěkně. Takže pokud ho tady někde potkáte, přijďte za ním a řekněte mu, tady prosím pět minutek bych s tebou chtěla strávit třeba tak dále. No.
1: Hele, řekl jsi to úplně nádherně, protože já samozřejmě tady, teď jsme tady v backstage, jsme ve studiu Hit Rádia Vysočina a tady já jsem strávil poměrně hodně let, dá se říct, jsem na to hrozně vděčný. No a teď to pozoruju zase jako trošku z té druhé strany, kdy se tady obejdu stánky, potkám právě ty kamarády. No a je to úplně jako super a jako klobouk před všema, před tím, co tady jako všichni odvedli za práci. A těším se na vás, co tady budete předvádět samozřejmě vy, potom jako na stage a to si myslím bude úplně skvělý.
0: Ano, Markéta a Milan, teď už jsem to nesplet, už nejsem ovlivněn Markétiným výstřihem.
1: Všiml
0: to jsou
1: si.
0: Právě moderátoři letošního Vysočina Festu, na ně se můžete těšit. Se mnou se tady potkáme maximálně v rámci nějakého kontentu na sociální sítě. Tolik tedy Pája, on si tady bude teď čilovat a užívat tu atmosféru a za chvilku to rozjede ve velkým. Páju, děkujeme.
1: Já moc děkuju a přijďte si užít Vysočina Fest právě sem do areálu.
0: Ano,
1: letního kina, ano. Nebo amfík, můžeme tomu říkat, jak chce.
0: 25 stupňů a nealkoholický pivo a podívejte se, co to s náma dělá. Pokračujeme za chvilku v rámci našeho živého vysílání, jak je posíláme další hity.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Seriál Direct Road Classics premiérově na Vysočině. Na silniční cyklisty čeká v Novém Městě na Moravě a širokém okolí pořádná porce zážitků 17. a 18. července. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Orea Resort 9 Skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Chcete pracovat pro stabilní hotelovou síť? Staňte se součástí Orea Hotels and Resorts. Právě hledáme kulinary šéfa, kuchaře, číšníky, servírky a další pozice. Více na orea.jobs.cz.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
11: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
10: A dárek je váš, tak ušetřete s
11: Jiskru levně CZ.
12: Náplně hned.
3: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio Vysočina, my vás opět zdravíme z našeho mobilního studia živě z Vysočina Festu. Už nějakou půl hodinku jsou otevřené brány Vysočina Festu a důležitá informace pro ty z vás, kteří jste se jaksi jako nepřipravovali, že byste třeba vyrazili na Vysočina Fest a říkáte si, teda dneska čtvrtek, co s tím načatým víkendem, který mimochodem bude prodloužený, na to se moc všichni těšíme, protože v pondělí státní svátek, tak čtvrtek, pátek, sobota Vysočina Fest a lupeny stále k dispozici a co víc, velmi jednoduše si je můžete koupit online, to znamená, nemusíte stát vůbec tady na místě žádnou frontu, prostě online si je koupíte, přijdete, možná, že předežednete i právě nějakou tu frontu, pípnete a jste v areálu. Stejně tak, pokud nemáte rádi online a webovky, tak můžete přijít a nakoupit si lupeny přímo na místě. Line-up opravdu prvotřídní, letos 12. ročník Vysočina Festu, a můžeme si říct ještě takový ty základy, co nezapomenout, že jo? Tak například rozhodně opalovací krém, ať se nespálíte, i když teda to počasí, to nám vyšlo, to je úplně jako luxusní, protože ještě v neděli 41 stupňů a teď příjemných 25, v noci má být okolo 18-17 stupňů, takže možná nějaká mikinka, to stačí si vzít přes rameno a vyrazit si, užít opravdu jako prvotřídní muziku a samozřejmě tu skvělou zábavu tady třeba i s kamarády. Tak doražte, moc rádi vás tady uvidíme, třeba se i potkáme v rámci toho, až budeme chodit mezi vámi a dělat nějaké různé ankety, protože my vás chceme vidět a samozřejmě vás chceme taky slyšet. My si tady užíváme zatím takovou pohodičku. Před malým okamžikem jsem navážel techniku Čechomor. Slyšeli jsme taky zvukovou zkoušku zakázaného ovoce na Hit Radio Vysočina stage, kterou máme na dohled. A jsme tady pěkně v takovém krásném místě našeho živého mobilního studia, kde pofukuje větřík a ono ostatně ani na tom sluníčku není úplně tak hrozně. To je taková výzva pro ty z vás, kteří teď ještě třeba makáte a chtěli byste si užít nějakou hezkou atmosféru, tak doražte za námi na Vysočina Fest. Moc rádi vás tady všechny přivítáme. No a teď posíláme další hity, za chvilku se podíváme na to, co nás třeba čeká zítra a co nás nemine na Vysočina Festu. Tak hezké odpoledne.

0: Ladíte Hit Rádio Vysočina, my opět zdravíme na celou Vysočinu. Živě z našeho mobilního studia, teď aktuálně postaveného na Vysočina Festu. Právě tomu se tyto tři dny, čtvrtek, pátek, sobota, budeme věnovat. Největší multižánrový festival našeho kraje. A já opět musím zmínit ten dnešní program, a nejenom ten dnešní, no tak za chvilku na hlavní stage Čechomor, pak hned po nich Krhut a Kozub, Divokej byl, Město Jihlava stage, Zakázaný ovoce, Sofia Match, Stein 27, Valda Gang, Hit Radio Vysočina stage, Street 69, Like It, Jakub Děkan, Sebastian, to je všechno dnešní program a mnohem víc najdete na vysočinafest.cz. Zítra Anaka, Miraj, Lucie, Ben Cristoval, Rohony, UDG, Pem Rabbit, na tu se moc těším, a sobota MIG 21 třeba, Činasky, ať slyšíme zvukovou zkoušku Čechomoru, i když to nezní jak Čechomor. Vrátíme se ještě k té sobotě, Vysací zámek, PTK a tak dále a tak dále. Spousta názvů dokonce, který ani nevím, jak se vyslovují, neznám jejich muziku, ale na to tady mám odbornici, moji ségru 19 letů, takže jiná generace. Jiřinku vítám v našem vysílání, ahoj!
1: Ahoj, ahoj, já vás
0: ahoj.
1: Zdravím.
0: Prosím tě, ty tam před sebou máš taky ten program,
1: mám,
0: a ty z pohledu své generace řekni, na koho ty se nejvíc těšíš.
1: Jo, dneska se nejvíc těším jako osobně na Štajna 27 a na Sofiana a i jako Valda Gang a Divokej byl, ale to už není moc moje generace.
0: OK.
1: Zítra,
0: ano.
1: Zítra to je mnohem větší, zítra se těším na Simi Live hodně, na Kojo, na Bena Kristova, na Gleba, na Rohonyho, toho prostě tady je hrozně moc, takže...
0: A moje... sobota?
1: Oh, sobota, tam sobota. Mám hlavně PTK, Nick Tendo, Casanova Bulhar, to je prostě Oscar. To je úplně super, fakt se hrozně těším.
0: Segra říkala, že prakticky nic jí tady nechybí, i když pravdou je, že jedno jméno zmínila, dá ho prý jako doporučení na příští rok. Můžeš ho zmínit i takhle veřejně?
1: Já hrozně ráda bych ho zmínila, je to Steve Sniff, hrozně bych ho tady chtěla, je to opravdu moje srdcovka.
0: Tak až budete mít někdy příležitost, naposlouchejte si to, protože ano. To stojí za to. Jen tak mimochodem, interprety, který Jiřka jmenovala, tak většinou vystupují okolo půlnoci, takže mě dneska a zítra a pozítří čeká dlouhá noc. Jiřko, děkujeme za ten pohled, multigenerační tedy z jiné generace. No a my samozřejmě pokračujeme dál, Vysočina Fest se teprve rozjíždí, teď aktuálně tady opravdu zvukovka, mají to být Čechomor, ale zní to jak pořádnej metalovej nářez. Tak doufáme, že se dočkáme těch klasických Čechomorů. Za chvilku se hlásíme vůbec naposledy, tak teď posíláme další hity.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 90 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
6: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
2: Hit Radio.
6: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Vysočina.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
8: Matracezahubičku.cz.
6: Hit Radio Vysočina.
9: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio Vysočina. My vás dnes naposledy zdravíme živě z Vysočina Festu z našeho mobilního studia, protože před malým okamžikem už tady nazvučili se Čechomor. My už jsme viděli i Čechomory přicházet a okouknout tu atmosféru Vysočina Festu. Tak ještě jednou připomínám, lupeny k dispozici z hůru na vysočinafest.cz. No a samozřejmě nezapomenout nejenom na lupeny, ale třeba i na opalovací krém. Počasí je velmi příjemný, sluneční brýle, možná nějakou mikinu na večer a je to úplně ideální. Pojďte si s námi užít ten 12. ročník Vysočina Festu, největšího multižánrového festivalu našeho kraje. Marek Grande se loučí a zítra opět z Vysočina Festu se budu těšit. Mějte se krásně a posíláme další hity. Ahoj.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a na trase z Pelhřimova do Humpolce připomínáme zdržení před omezením u Záhoří, kde se v obou směrech tvoří kolony. Zdržení očekávejte taky na dálnici D1 ve směru na Brno. Kolony tam jsou mezi kilometry 166 až 168 a dále také od kilometru 172 až 174, tak dobře dojeďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme mladí a neklidní.
2: Jdeme na to!
1: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
1: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
4: Hledáte místo, kde si užijete léto naplno a rodinný rozpočet zůstane v klidu? Vyražte do Jihlavy. Zoo pěti kontinentů, tajemné podzemí, komentované procházky, koncerty přímo na náměstí a letní kino pod širým nebem. Jihlava. Město plné zážitků. www.dojihlavy.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
8: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Ceny dálničních známek s velkou pravděpodobností neporostou. Řeší to teď poslanecká sněmovna. Kolik budou tyto kupony stát, jestli zákon vejde v platnost, řekne za ministerstvo dopravy Filip Medelský.
9: Roční dálniční známka by měla stát 2570 korun, 30denní dálniční známka 480 korun, 10denní dálniční známka 300 korun a jednodenní dálniční známka 230 korun.
8: Změna by se měla projevit od ledna příštího roku. Stát v prvním pololetí vybral na daních skoro 790 miliard korun. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku se daňové inkaso zvýšilo o 5%. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu právnických osob. V absolutní částce se pak nejvýrazněji zvýšilo inkaso daně z přidané hodnoty. Lidé v Česku stále nejvíce věří hasičům. Ukázal to aktuální průzkum agentury STEM, podle kterého se na dalších místech umístila policie, Česká národní banka nebo armáda. Nejmenší důvěru pak mají stále členové vlády, kterým věří jen třetina veřejnosti. Tenistka Marie Bousková se po třetí v kariéře probojovala do třetího kola Wimbledonu. Turnajová 21 dnes na londýnské trávě porazila 18-letou Italku Grantovou 7-5 a 6-3. V boji o osmifinále zítra Bousková narazí na Rusku Samsonovovou.
10: A hygienici na Vysočině dnes vydali zákaz koupání v sedlici na Pelhřimovsku. V této nádrži je hodně sinic a chlorofilu. Koupat se nedá ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí od půlky června. Zhoršenou jakost vody mají Pelská nádrž a Domanínský rybník na Žďársku a Břevnická nádrž u Chotěboře. Po koupání je vhodné se osprchovat.
0: Holkám děkujeme za zprávy, my se jdeme podívat na to počasí. Teplota jde na Vysočině nahoru, letní kino v Jihlavě hlásí 26 stupňů a sluníčko, Dobronín 24,9, třeba takové velké meziříčí 25,9 a nebe se nám k tomu protrhává, vypadá to na parádní odpoledne, v noci naměříme 16 až 13, no a zítra po ránu velká oblačnost, místy doznívající déšť, odpoledne polojasno. No a za chviličku otevřeme náš odpolední biják, tak připravujte telefony a volejte 725 44 38 37.
6: Hit Radio Vysočina.
0: No, živé vysílání z Vysočina Festu je za námi, před námi ten biják a hudební filmová ukázka, tak kdo pak se mi dovolá?
11: Hit Radio. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

Činasky na Hit Radio Vysočina, no a Činasek se dočkáte i na Vysočina Festu, protože i oni jsou hvězdou festivalu v Jihlavě na Letňáku, který vypukl právě dneska. No a protože máme 17 hodin a 7 minut k tomu, tak teď je právě ten čas, kdybyste chtěli lístky do kina, ty se hodí za každého počasí, můžete i někomu darovat, udělat radost, bude mít někdo narozeniny nebo prostě jen tak, tak teď je ta pravá chvíle vytočit telefonní číslo sem ke mně do studia 725 44 38 37. Čekám tady na vaše telefonáty a těším se, kdo pak se mi dovolá. Teď už Miley Cyrus.

0: Ahoj.
1: No super, seš tam, to jsem ráda. Já totiž vždycky tady jen tak jako, my to máme s Márou, tady tu soutěž, jo, takže to odbavuje von, já se jen tak jako vezu, dneska to bylo na mě, tak jsem ráda, že se nám podařilo spojit. Míšo, jak se máš, co děláš?
0: Jo, tak odpočíváme s manželem, máme se dobře.
1: Je, už takhle, viď, pátá hodina, to je na odpočinek jak dělaný. Jste na zahradě nebo doma?
0: Jsme doma.
1: Jste doma, pěkně, nožky nahoře, chill, viď, hezky. Jo. Já jsem se tě ptala, jestli vyrazíte na Vysočina Fest?
0: No, asi ne, spíš jedná fegra, ta o tím přemýšlí.
1: Jo, ale ty jsi říkala, že vlastně ani nemusíte, že to slyšíte až domů do oken, že jo?
0: Jo,
1: stačí otevřít okno a máte to jak na talíři.
0: Jo.
1: My teď ale o Vysočina Fest lístky na to hrát nebudeme, my hrajeme o Lupen do kina. Je tady připravená hudební filmová ukázka. Slyšela jsi včerejší biják?
0: Ne, neslyšela.
1: Neslyšela. Protože ve středu my vždycky nějakou filmovou ukázku hrajeme, tak já jsem včera hrála filmovou ukázku, tak dneska toho budeš naštěstí ušetřená, ale mám tady pro tebe tu hudební. Tak můžeme jít na to?
0: A zkusím na to.
1: Tak jo, tak já pouštím. Tak, ta-da-da-da.
0: Já vím a já si nemůžu nechat povedout.
1: Co dělá ten manžel? Máš ho tam u sebe?
0: No, on říká, že neví.
1: Neví, neví.
0: Já to vím, ale já si nemůžu tak rychle vzpomenout na ten název.
1: No, ještě je to ve stresu, viď, to se blbě přemýšlí.
0: Já to mám úplně na jazyku. Babovřesky, si myslím.
1: Něco ti na ten jazyk naskočilo teďkom?
0: Naskočily mi
1: babovřesky.
0: Babovřesky.
1: Tak pojďme se podívat, jestli jsou to babovřesky, nebo nejsou. Hele, Míšo, ale jsou to babovřesky. Hele, super, Lupen do kina je tvůj.
0: Super, moc děkuju.
1: Se to tam nakonec v té hlavě nějak srovnalo, viď, a vzpomněla jsi.
0: Jo.
1: Viděla jsi někdy tady tu komedii Zdeňka Trošky z roku 2013?
0: No, právě, že viděla, no.
1: Viděla? No, tak vidíš. Tak...
0: Viděla, no.
1: Tak někde to tam uvízlo, tady ta melodie. Perfektní, hele, Lupen do kina je tvůj, jak s ním naložíš, bude čistě ve tvý režii. My doladíme podrobnosti, díky, že jsi zavolala, protože ti to vynaslo ten Lupen a moc gratuluju ještě jednou.
0: Jo, moc děkuju.
1: No tak jo, takže my to víme, Lupen rozdaný, zítra hrajeme o další a já se budu těšit, kdo se nám dovolá příště. Piják, Hit Rádia Vysočina. Come on.

0: Ladíte Hit Radio Vysočina, za námi Sunblock, před námi třeba Tom Walker, Poetika, v téhle hodině zazní třeba i Imagine Dragons nebo Luis Capaldi, spoustu dalších skvělých hitů na to čtvrteční odpoledne. Já zdravím všude tam, kde nás ladíte. Připomínám taky, pokud jste ale na cestách a jste v autě, tak mezi Pelhřimovem a Humpolcem před omezením u Záhoří tam počítejte s kolonou, tvoří se tam kvůli dopravnímu omezení a to v obou směrech. Aktuálně větší kolona je na trase z Humpolce do Pelhřimova, ale postojte si i naopak. Tak já vám přeju šťastnou cestu a hity, ty už jsme si řekli, hity tutový, možná čas i teď na kávičku, dát si nohy nahoru, odpočinout si po práci a užívat třeba odpoledne s Hit Rádiem Vysočina.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače, pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
7: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
8: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více info v restauracích.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.

Krásné dobré odpoledne vám všem, co ladíte Hit Radio Vysočina, přeje Markéta Báťová. Mě zajímá, jak se máte. Prázdniny vypukly, léto naplno taky, tábory budou na Vysočině opět plné, co se tak dívám, tak by na ně mělo prozatím v první vlně vyrazit 15 500 dětí tady u nás na Vysočině. Jak jste to měli vy? Jezdili jste na tábory rádi nebo jste je nesnášeli? Moje ségra patří do té druhé skupiny, já jsem to milovala, hrozně mě to vždycky bavilo, ty noční bobříky odvahy, to učení se morzovek a vázání uzlu. Tak jaké máte vzpomínky? 725 44 38 37, dejte mi vědět, teď jedna letní pecka. Forever in love.

0: Hit Radio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déš skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Vysočina. A já jsem se vás před malou chviličkou ptala, jak vzpomínáte na letní tábory, a napsal mi Pavel, že dřív jezdil na tábory jako dítě, pak že se stal vedoucím a teď už má pod sebou celou skupinu dětí a i když je doba mobilu a internetu, tak je skvělé pozorovat, jak si to ty děti umí pořád užívat i bez telefonu a jak si dokážou pomáhat. Ale jasně, bez nějakých problémů se to neobejde snad nikdy, ale to jsou drobnosti. Tak zdravíme Hit Radio Vysočina a všem táborníkům zdar, užijte si prázdniny. Pavlovi moc krát děkujeme za jeho vzpomínku na letní tábory. Možná i vám se teď vybavilo něco, nějaké příběhy, když jste byli malí a na ty tábory jste jezdili, nebo možná právě balíte svoje dítko na tábor. Tak přeju, ať si to užijí ve zdraví, na pohodičku, pěkně venku v přírodě, tak jak to má v létě vypadat. Před námi za chvilku další hity APC nebo Imagine Dragons.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz. Pro doma.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
3: Orea Resort 9 skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Chcete pracovat pro stabilní hotelovou síť? Staňte se součástí Orea Hotels and Resorts. Právě hledáme kulinary šéfa, kuchaře, číšníky, servírky a další pozice. Více na orea.jobs.cz.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
7: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
6: To je Nahoru Resort Monínec.
7: Dětský program.
6: Letní kino.
7: Nová bobová dráha.
6: A hvězdné čtvrtky.
7: O prázdninách vystoupí
6: Petr Kolář,
7: Jakub Macholda,
6: Hypochondr
7: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
6: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
9: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
10: Hit Radio Vysočina.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu. Hit Radio.

APC na Hitrádiu Vysočina a je tu další pecka pro čtvrteční letní odpoledne. Ale pro dnešek já už se s váma chci rozloučit, protože za chvíli 18. hodina taky se vydám k domovu za svojí rodinou. Syn má dneska narozeniny, tak to musíme ještě oslavit. Ale zítra po 15. hodině se na vás těším zase a opět budeme vysílat živě z Vysočina Festu v Jihlavě. Mějte se krásně, ahoj!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na trase z Pelhřimova do Humpolce u Záhoří počítejte s omezením, projedete tudy Kevadlově na semafory. Omezení máme také na Pelhřimovsku v Pacově, v Hronově ulici, mezi křižovatkami ulic Václava Plačka a Antonína Sovit. A vaše dopravní info posílíte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku levně
6: CZ. Náplně hned.
7: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert Senoritas Strings dámského smyčcového kvarteta. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv Přelci Jedenková. Transfuzní stanice se během léta potýkají s nedostatkem dárců krve. Těch chodí v tuto dobu jen polovina, může za to také cestování. Lidé jsou na dovolených, ale po návratu z některých zemí platí až několika měsíční karanténa. Po návratu z Egypta nebo Maroka jde o 3 měsíce, v případě Dominikánské republiky je to až půl roku. Prezident Petr Pavel tím, co dělá a pokud poletí na summit NATO v Ankaře, poškodí Českou republiku v zahraničí, řekl dnes v rozhovoru pro Deník CZ premiér Andrej Babiš. Ačkoliv jezdili na summity prezidenti, letos se podle Babiše bude jednat o ekonomických záležitostech, na které hlava státu nemá vliv a rozhoduje o nich vláda. Pavel podle premiéra dělá kampaň za své znovuzvolení. Bouřky a deště, které prošly přes Česko, výrazně změnily mapu půdního sucha. Zatímco v Čechách je půda nasycená vodou prakticky všude, značná část Moravy zůstává vyschlá. Deště tam totiž byly slabší a nikde nepršelo skoro vůbec. Na 10% území Česka stále panuje extrémní sucho. Marie Bousková se po třetí v kariéře probojovala do třetího kola Wimbledonu. Turnajová 21 dnes na londýnské trávě porazila mladou Italku Grantovou 7-5 a 6-3. V boji o osmifinále zítra narazí na Rusku Samsonovovou.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
10: V průběhu noci skoro jasná polojasná obloha od severozápadu, na frontě přechodně více mraku a slabý déšť. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů a přes den čekáme polojasno s kupovitou oblačností. V jihovýchodní polovině území většinou pod mrakem a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
11: 18. hodina odbyla, je to tady, startujeme další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, přeju pohodový čtvrtek.

Rok 1992, nedaleko Santa Barbary, tehdy Ugly Kid Joe, americká partička, vydala singlovku Everything About You. Tohle odstartovalo dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia vám budeme hrát až do 21. večerní. No a teď Kool & The Gang. Partička, která má na triku dvě ceny Grammy, taky hvězdu na hollywoodské Walk of Fame. No a v roce 2024 byli dokonce uvedeni do rock'n'rollové síně slávy. My si od nich právě teď na Hit Radio nabídneme Cherish. Tímhle pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Tak mějte pohodový den.

hodně roztančená, hodně energická, hodně pozitivní je Kim Appleby. Tohle je hitovka, která neumírá. Don't worry. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. A co bude dál? Tak taky další dáma, česká, Anaka. Nebe, to je jeden z těch největších hitů, který v kariéře naspívala a který pro vás máme v Hit Radio připravený. Playlistu nabídneme taky Brandy a Ray J, a nebo Eric Carmen, Hungry Eyes. Na to se můžete těšit. Velká romantiárna už je za pár minutek tady na Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle to už je legendární písnička Another Day in Paradise. Originál pochopitelně od Phila Collinse, to se psalo rok 1989. Každopádně v roce 2001 nový zvuk a taky nový život této písni vdechla dvojice Brandy a Ray J. Tak tedy Another Day in Paradise v této verzi jsme je připomněli teď na Hit Rádiu. Posloucháte hudební speciál Hit Rádio Klasik, který nás vrací zpátky v čase. My lovíme v hudebním archivu, nacházíme to nejlepší z 80., 90. a milénia. A tohle je další důkaz toho, že hudební archiv je skutečně nekonečný. A další velký poklad, Rick Astley, Together Forever.

0: Tohle, tak to je legendární Tom Petty a skupina Heartbreakers Into the Great Wide Open. Legendární věc. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který nabízí to nejlepší z minulosti. My pro vás máme jedno hvězdné jméno za druhým. Pokračovat totiž bude fantastická švédská partička Roxette a silný hlas Marie Fredriksson v písni Spending My Time. Velká romantika, taky velká pohoda. Je to pro vás máme do příštích minut. Stejně jako Vanessa Amorosi nebo Mariah Heat. I to je projekt, který v playlistu nesmí chybět. Tak takové budou příští minuty na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Semifinále s Nebebex ligy amerického fotbalu v Jihlavě. Přijď podpořit Vysočinu Gladiators v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Přerovu Mamuts. Semifinále se hraje v pondělí 6.7. od 16 hodin na Stoupách. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na Sporty TV. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší od 80. až po milénium. Tohle byla Martika, která nás dovedla k 19. večerní.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače, pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, dál vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. Nachystaná partička premiér. Sám Michal Pospíchal.

Self Control, to je hit, za kterým stojí Laura Branigan. Tohle byl jeden z nejikoničtějších popových hitů 80. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Až do 21. večerní vám do uší dáváme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Hrajeme ty největší hity za posledních 30 let. Na časové ose se teď konkrétně přesuneme do roku 1993. V jeho závěru švédští Basic Elements obohatili hudební scénu i singlovkou The Promised Man, která se v roce 1994 objevila taky na jejich desce Basic Injection. Hrajeme na Hit Radio Classic pro lepší náladu.

Tohle jste určitě poznali, Gorillaz i takhle zní Čtvrtek na Hit Rádiu. A v příštích minutách vyrazíme se do Itálie za zpěvačkou Sabrinou, výraznou postavou hudební scény, zejména z konce 80. Na triku má řadu hitů, my si dáme Boys od Everlast, to bude What is Like. Jo, jo, velká pohodička, na tohle se můžete těšit. V plné parádě už je za chvíli. Dobrý večer z Hit Rádia.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.

Tohle jsou nezaměnitelní Imperio, velmi specifický zvuky, hudební styl. Ve čtvrtek večer posloucháte Hit Radio. Konkrétně hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém vám servírujeme možná teď někomu k večeři, tak ať chutná to nejlepší z 80. 90. a milenia. Máme pro vás hity napříč žánry i jazyky, ten další je v podstatě takovou kombinací česká skupina Monkey Business a jejich anglická věc My Friends.

0: Michael Melis, tohle jsme hráli na Hitrádiu. Dobrý večer. Pokračuje hudební speciál Hitrádio Klasik. I s touhle opravdovou klasikou. Krásná věc, znáte ji z Lvího krále. Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Tohle se nikdy neoposlouchá. Tak v kompletním znění na Hitrádiu ještě do konce této hodiny. Hitrádio.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: na Hit Rádiu.
1: Hledáte místo, kde si užijete léto naplno a rodinný rozpočet zůstane v klidu? Vyražte do Jihlavy. Zoo pěti kontinentů, tajemné podzemí, komentované procházky, koncerty přímo na náměstí a letní kino pod širým nebem. Jihlava. Město plné zážitků. www.dojihlavy.cz.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?

0: legendární Sting, jeho nezaměnitelný hlas jste určitě poznali. Hráli jsme si All the Time. Společnost vám při čtvrtku dělá Hit Radio a taky ty největší hity z 80., 90. a milénia. Posloucháte totiž hudební speciál Hit Radio Classic, který bude dál nabízet playlist plný hvězd. Koukám na to, Robin Gibbs hitem Juliet, dokonce Pink Floydi jsou na chystaní Another Brick in the Wall. Prostě bude co poslouchat a bude to parádní. Tak díky, že ladíte.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio. I didn't hear.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

slibovaní Pink Floyd. Jo jo, taky tohle jsme vám hráli na hitrádiu Another Brick in the Wall. A teď něco rychlejšího. Pamatujete si na španělskou partičku Las Ketchup? Tu dali dohromady tři sestry, Lola, Pilar a Lucia, dcery významného španělského flamenco kytaristy, který se říkal El Tomáce. Od toho právě vznikl ten název skupiny Las Ketchup. Absolutní zlom kariéry přišel v roce 2002. Vydali tehdy jeden z nejzásadnějších letních hitů roku, který zní pořád naprosto skvěle. A se rehe. Tak jdem na to. Ladíte Hit Radio.

Rihanna, Lonely, to je v podstatě taková charakteristika roku 1997. Tohle jsme tehdy slyšeli z každého rohu. Přitvrdíme. Na Hitrádiu už za chvilku vyrazíme taky směr Finsko. Prostor dostane skupina Rasmus s legendárním kouskem No Fear. Nebude chybět ani Erik a Barbara s hitem Sen. I to do konce hodiny určitě stihneme. Tak užívejte čtvrteční večer.

0: To je grand finále dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a z období milénia. Vám budeme hrát zase zítra mezi 18. a 21. hodinou, tak si nás nalaďte, pokud chcete zažít opravdovou chvilku nostalgie. Za chvilku na Hit Radio další skvělé hity U2, Jelen, Rieb, DJ Snake, to je jenom malý výčet toho, co vás čeká. Tak užívejte čtvrteční večer.
1: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: I'm Nicki Minaj.
5: Hey, this is John Legend.
6: Hey, it's Taylor Swift.
1: Hit Radio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.

Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

0: Hit Radio Vysočina.
1: Hello, it's me.